mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcem nervose, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, taky dejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam usmí.

0: Systematicky existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: magazín. Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
2: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
1: Kolik máte včelstev, úlů?
2: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
1: Jste takový včelař pohodář.
2: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
1: Takže i úly jsou vaše práce?
2: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
1: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
2: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
1: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
2: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
1: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
2: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
1: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
2: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
1: Jak se vybere klidná včela?
2: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
1: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
2: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
1: Čím izolujete?
2: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
1: Co je to ta přírodní izolace?
2: Konopí.
1: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
2: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
1: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
2: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
1: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
2: To je moje krédo.
0: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Hospodářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebude mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala 4. českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: these beautiful things that I've got.
1: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
2: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: víno. Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Sýn slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je 6.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: proti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Město Most veřejnosti představilo návrh lávky mezi muzeem a jezerem. Odlišnosti sídliště Nová Ves a Bílá cesta v Teplicích zájemcům dnes ukáže Procházka s historikem. Dnes začíná podzimní akce Uklidme svět, zapojí se tisíce dobrovolníků. Dnes čekáme mlhy, postupně polojasno a teplotu do 23 stupňů. Krásné sobotní ráno zprávy a Jana Moravcová. Město Most plánuje propojení budoucího muzejního parku s jezerem Most novou vysutou lávkou pro pěší a cyklisty překonávající silnici 1/27. Plán město představilo na svém facebookovém profilu. Návrh vybrala porota v architektonické soutěži. Regionální muzeum v Teplicích dnes pořádá procházku po Bílé cestě a Nové Vsi. Zaměřená bude na odlišné architektonické i urbanistické přístupy při budování obou sídlišť. I přes vzájemnou blízkost jsou totiž lokality z hlediska výstavby velmi rozdílné, vysvětluje historik Jindřich Zajíc.
2: Je to vlastně hlavně tím, že Bílá cesta se stavěla v době, kdy ještě mohlo být tolerováno to, že ta hustota té zástavby tam nebude taková. To znamená, že ty panelové domy na Bílé cestě jsou menší a jsou vlastně doplněné tou individuální zástavbou.
0: Sraz s historikem Jindřichem Zajícem je v sobotu v 10 hodin na Ptačích schodech. O víkendu pokračuje celorepublikový podzimní úklid v rámci kampaně Uklidme svět. Pořádá ho Český svaz ochránců přírody. V Libereckém kraji lidé v pátek uklízeli centrum Jablonce nad Nisou. Dnes se zájemci můžou připojit k úklidu centra Liberce. V neděli můžou dorazit do Lučan nad Nisou. Jak se k akci přidat, vysvětluje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
3: Na našem webu je mapa, kde jsou úklidy všechny zaznamenány. Stačí vlastně zavolat tomu organizátorovi a domluvit se s ním, že dorazíte na úklid.
0: Tímto víkendem akce nekončí, další úklidy jsou naplánované na celý podzim. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá lidi na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo.
1: Počasí.
0: Ráno se na severu vyskytnou mlhy, přes den bude převažovat polojasno, jen místy přechodně bude oblačnosti i více. Nejvyšší denní teploty dnes 20 až 23 stupňů, ve Šluknovském výběžku do 19 a na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dnes nad ránem se bouralo u Bělušic na Mostecku, konkrétně mezi Bělušicemi a obcí Milá. Bouralo tam osobní auto do stromu, tak dejte pozor. A v centru Litoměřic pokračují opravy dlouhé ulice u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Dominikánská a Jezuitská. Já vám přeji dál šťastnou cestu a krásné sobotní ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté hodině raní. Dobré ráno na severu Čech. Krásný začátek víkendu vám všem. Máme sobotu 19.9.2026. Co dneska slavíme, co si připomínáme, to slovo bude mít samozřejmě nikdo jiný než Petr Jungmann. A jakými písničkami začneme? No přece písničkami, které nestárnou. Za chvíli Radek Tomášek, teď Michal David.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po páté, posloucháte Český rozhlas Sever, je sobota 19. září, svátek má Zita, to je napsáno v kalendáři, to ostatní má napsáno před sebou na papíře Petr Jungmann, aby nám to teď krásně přečet.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes 100. výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Pěkný den. Zatím není bohužel jasné, kdy se znovu otevře památník Karla Hynka Máchy v Doksech. Rok po uzavření správce jedné z nejstarších domů ve městě Českolipské muzeum teprve začíná hledat projektanta přestavby interiéru. Jak to tam teď konkrétně vypadá, to se dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď informace o počasí, když se dívám na oblohu, nebe je čisté, vymetené, ale je zima, 8 stupňů hlásíte ze Šluknovského výběžku stejně jako z Jirkova. Dnešní maximální teploty budou do 23 stupňů, po ránu pozor na mlhy, během dne bude většinou polojasno, odpoledne může přibýt oblačnosti. Krásný den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: 10 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. V Doxech máme památník Karla Hynka Máchy. Ten je zavřený a zůstane zavřený do roku 2028. Minimálně. Stavební práce se po dokončení nové šindlové střechy zastavily. Liberecký kraj teď uvolnil peníze na vypracování projektu přestavby interiéru. Budova z roku 1669 má kromě expozice o Máchovi nově nabídnout ubytování v romantickém duchu.
1: No, tak tady to vypadá teda.
2: Tady to vypadá, že jo. Asi ještě dlouho vypadat bude.
1: Říká vedoucí památníku Jaroslava Vondrová. Protože tady jsou staré vály.

0: vždycky ten jeden například bude odkazovat na původní význam této budovy, tedy špitál, takže to bude pokoj bylinkářky.
1: Přichází také ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček, který právě s krajem řešil následné financování samotné stavby. Pevný příslib zatím nemá.
2: A tak to je, no. Takže podle odhadu současného bychom potřebovali tak asi 12 milionů, že jo? Jenom na stavební úpravy, protože se musí udělat samozřejmě jak přízemní částečně, tak hlavně se musí udělat druhé patro.
3: Aha. A plus stavební. Teda pak ty třeba vybavení těch pokojů
2: a pak
3: a
2: samozřejmě
3: dále,
2: pak je další položky jsou vybavení těch pokojů, expozice jako taková, že jo, ta expozice dole, nebo celý to, ten expoziční prostor a areál je prostě zase nějakou částkou 17 milionů, že jo.
1: Ano. Termín dokončený v tuhle chvíli nedokážeme říct.
2: To ví jen on.
1: Dodává Zdeněk Vitáček. Optimistický odhad dokončení je v roce 2028. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den, 7:03 před půl šestou. Posloucháte Český rozhlas Sever. Do kina můžete o víkendu za stovku. Kam? To se dozvíte ve zprávách v půl, které vám přinese Jana Moravcová. Hezký den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do Ústí nad Labem se dnes jedou účastníci 16. ročníku Matony půlmaratonu. Letos se přihlásilo přes 3,5 tisíce závodníků. Pořadatelé upozorňují na výrazná dopravní omezení od Mírového náměstí až po Předlice. Dnes a zítra nabízí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kino dny pořádá Asociace provozovatelů kin a zapojeno jich je téměř 200. Děti v mateřských a v základních školách od příštího roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako jsou chytré hodinky anebo tablety. Požár haly na zpracování plastů v Rynolci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze třetího na základní. Hokejisté Litvínova prohráli ve druhém kole Tip Sport Extraligy s Pardubicemi 1-3. V úvodních dvou třetinách byli ale Severočeši v souboji s favorizovaným obhájcem titulu nebezpečnějším týmem. Bude většinou oblačno, ráno ještě s mlhou, přes den na místě přehánky, teploty do 21, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou musí řidiči dnes počítat v Žatci v centru na náměstí Svobody a za půl hodiny začnou platit v centru Ústí nad Labem rozsáhlé uzavírky kvůli dnešnímu půlmaratonu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Já zdravím v tuto chvíli všechny zahrádkáře. Vím, co budete dělat. Hrabat listí. Tak víte co, je víkend. Vzpomeňte taky na to, že o víkendu by se mělo relaxovat. Sedněte si na terásku, dejte si k tomu kavčo nebo čajík a užijte si prostě volných chvil. I v naší společnosti a s písničkami, které nestárnou, za chvíli Lenka Filipová a Jindra Malík, teď skupina Elán.

0: 10 minut po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Sever v sobotu 19. září. Možná vám na zahradě rostou žampiony, nebo si je kupujete, máte jich nadbytek a teď přemýšlíte, jestli je dát do mrazáku nebo ne. To je otázka, na kterou znají odpověď naše dnešní babské rady, které budou patřit právě zmíněným oblíbeným houbám.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo těstovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 6:45, Český rozhlas Sever s vámi. Chtěli byste běhat a už to prostě moc nejde? Naopak chůze vás nudí, zkuste japonskou chůzi. My vás s ní seznámíme za pár minut.
1: Počasí.
0: A dneska to bude ideální den na chůzi, protože aktuálně ty teploty jsou kolem 8 stupňů v Děčíně, 10 stupňů v Roudnici, dnešní maxima budou 23 stupňů, bude jasno až polojasno, po ránu místy mlhy, přes den se přechodně může zatáhnout. Krásný den!
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 12 minut před 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Běhání je moc, procházky málo? Eva Bucharová nabízí japonskou chůzi. O co jde, to uslyšíte právě teď.
1: Na minutu o zdraví.
2: Japonská chůze spočívá ve střídání 3 minut rychlejší a 3 minut pomalejší chůze. Aspoň půl hodiny, 4x až 5x týdně. Takzvaná japonská chůze je vhodná pro každého. Vyžaduje ale dodržování správného postupu. Ty 3 minuty s vyšší intenzitou jsou trochu náročnější. Sice stále s kolegou chodcem můžete mluvit, ale vést souvislý rozhovor je už obtížné. Chůze s nižší intenzitou by měla být na úrovni lehká. V této fázi si s kolegou můžete povídat, i když stále obtížněji než v úplném klidu. Potřebujete stopky a prostor pro chůzi. Japonská chůze nevyžaduje téměř žádné plánování a je méně časově náročná než jiné cíle při chůzi, třeba ujít 10 000 kroků denně. Díky tomu je vhodná pro většinu lidí. Japonská chůze pomáhá chránit před poklesem svalové síly a fyzické zdatnosti. K němuž dochází v průběhu stárnutí. Pořiďte si tedy pohodlnou obuv a vnímejte, jak se při chůzi cítíte. V případě potřeby zastavte nebo zpomalte tempo. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

chybám. Dobré ráno vám všem na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. My vám přejeme dobré ráno, doufám, že si ho užíváte. Zity mají svátek, tak na ně nezapomeňte. Mimochodem, zítra budeme mít celosvětový úklidový den. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. Krásné, příjemné vstávání vám všem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem dnes hostí Matony Půlmaraton. Do celosvětové úklidové akce se zapojila taky Stezka Českem. V rámci Dnů evropského dědictví se můžou lidé vydat na komentovanou prohlídku po lounských kostelech. Dnes čekáme převážně slunečný den s teplotou do 23 stupňů. Pěkné sobotní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Do Ústí nad Labem se dnes sjíždí účastníci 16. ročníku Matony půlmaratonu. Letos se přihlásilo přes 3,5 tisíce závodníků. Pořadatelé upozorňují na výrazná dopravní omezení, a to od Mírového náměstí až po Předlice. Některé linky městské hromadné dopravy jezdí po objízdných trasách, některé nejezdí vůbec. Pořadatelé doporučují k parkování využít garáže obchodního centra Fórum. Lidi po celém světě vyrazí zítra uklízet své okolí, města i přírodu. Na neděli připadá celosvětový úklidový den. V Ústeckém kraji se podle webu Uklidme Česko zapojila téměř 60 organizátorů. Na některých místech se dobrovolníci scházejí i dnes.
3: Pod názvem Nenechávej po sobě stopy se účastní taky Stezka Českem. Už dnes uklízejí stezkaři v Krušných horách. Třeba úseky Fláje Cínovec nebo Petrovice Děčínský Sněžník a taky část stezky v Českém Švýcarsku. Zítřek si pro úklid parku ve svém okolí vybrali Sokolové z Duchcova na Teplicku. Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Louny se dnes zapojí do Dnů evropského dědictví. Lidé můžou podle webu města zdarma navštívit oblastní muzeum v Lounech, archeoskanzen v Březně nebo věž chrámu svatého Mikuláše. Muzeum připravilo taky dvě komentované prohlídky kostelů. První začne v 10 hodin, druhá potom ve 2 odpoledne.
4: Do programu se zapojí taky například Lounská sokolovna nebo galerie Benedikta Rejta. V Loutkovém divadle v ulici pod Cukrovarem budou od 2 do 5 odpoledne připravené dílničky pro děti. Zámek Nový Hrad v Jimlíně zase nabídne vstupné 1+1 zdarma. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Do Mnichova se sjíždí fanoušci piva, začíná totiž další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají z více než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Výjde je v přepočtu až na 387 korun.
1: Sport.
2: Hokejisté Litvínova podlehli ve druhém kole Tipsport Extraligy Pardubicím 1-3. Obhájce titulu si k výhře pomohl 2 góly v přesilových hrách. Mrzelo to litvínovského trenéra Jakuba Petružálka.
5: Celý ten zápas rozhodli ty speciální týmy, kdy soupeř nám dal 2 góly vlastně v přesilovce. My jsme viděli před zápasem, že to mají nebezpečný, že se tomu musíme vyvarovat. Bohužel ve 2 jsme inkasovali. Tam jsme, myslím si, měli víc efektivity a víc toho vyrubat vlastně v té první třetině, kdy to skóre mohlo být jiný. Ale to je jenom kdyby.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně slunečný den, skoro jasno až polojasno, v ranních hodinách ještě mlhy, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, maxima na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Uzavírka je v centru Žatce, uzavřeno je náměstí Svobody, v Mariánských Hradčicích počítejte taktéž s uzavírkou a v centru Ústí nad Labem aktuálně začala platit dopravní omezení kvůli dnešnímu půlmaratonu. Omezení jsou od Mírového náměstí až po Předlice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Krásné ráno. Podívejte se z okna nebo jděte na zahradu, možná ho uvidíte. Tajemné světlo, takový kůžel nad obzorem. Kdo si v následujících dnech přistane, může na ranní obloze spatřit vzácný světelný úkaz. Nad východním obzorem se totiž objeví slabý mléčný kůžel světla, takzvané zvířetníkové světlo. A nejlepší čas na pozorování je mezi 5:30 a 6:00 ranní. Tak co, vidíte ho? Je tam? Dobré ráno. A teď již písničky, které nestárnou, budou tu Olympik a Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po 6. Je sobota 19. září, pojďme otevřít dnešní krimi historku.
1: Krimi historky.
2: Žena, která se starala o nemocného člověka podle kriminalistů, zneužívala jeho platební kartu. Měla ji u sebe oprávněně, aby mohla vyřizovat běžné věci, jenže z účtu postupně vybírala peníze pro sebe. Z bankomatů na Štětsku a Českolipsku tak podle policie během několika měsíců vybrala celkem 162 tisíc. Případ vyšel najevo až po úmrtí člověka, o kterého se starala, a pozůstalým pak žena předala jenom 20 tisíc, které na účtu zůstaly. Kriminalisté při prověřování výběru shromáždili důkazy a ženu obvinili ze zpronevěry. Pokud se jí vina prokáže, hrozí až 8 let vězení.
1: Krimi historky.

0: 7:15. Český rozhlas Sever s vámi. Ochránci přírody z Liberce a německé Žitavy se chtějí zaměřit na rostlé louky, zaniklé mokřady nebo chybící remísky. Společně připravili projekt na obnovu novou 152 hektarů zanedbaných pozemků v příhraniční oblasti. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Bude dneska příjemně hezky. Teploty jsou teď kolem 9 stupňů v Chomutově. 10 stupňů máme v Ústí nad Labem. Dnešní maxima budou do 23 stupňů. Bude jasno až polojasno. Místy po ránu mlhy. Přes den se může objevit přechodně oblačnost.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: 10 minut před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Jen si to představte. Louky, mokřady, remísky. To byl krásný pohled. Čeští a němečtí ochránci přírody chtějí obnovit biologickou rozmanitost na různých pozemcích v okolí Liberce a německé Žitavy. Jde o jeden z největších přeshraničních projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Evropská unie na něj poskytla téměř 3 miliony eur, tedy zhruba 75 milionů korun.
2: My jsme vytipovali 152 hektarů pozemků, zhruba polovina na české a polovina na německé straně.
3: Říká k projektu předseda libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
2: Jsou to lesní pozemky, louky, bývalé pole mokřady, které jsou třeba hodně zanedbané, nebo jsou tam smrkové monokultury a chceme tam zrealizovat opatření, které zvýší biodiverzitu. My zároveň pěstujeme některé vzácné dřeviny, jako je třeba tis červený, takže jsme dohodnutí s těmi vlastníky, že jim tam můžeme nasázet i tuto ohroženou dřevinu.
3: V plánu je také instalace budek pro ptáky a netopíry, zakládání remísku nebo obnova druhově pestrých luk, vysvětluje vedoucí Centra ochrany přírody Žitavských hor Henning Háze.
4: Některé louky jsou opravdu ve špatném stavu, jsou zarostlé nálety, druhově velmi chudé. Aby jsme je zlepšili, musíme je náletů zbavit. Také budeme sbírat semena vzácných rostlin odjinud, kde ještě rostou a přeneseme je na ty zanedbané louky, které potřebují oživit. Tím se také zlepší prostředí pro různé druhy brouků, hmyzu a podobně.
3: Společný česko-německý projekt představuje jednu z největších přeshraničních

0: zlepšovat nedaří, protože mnoho druhů je vázaných na pravidelnou péči, například olouky, a tím, jak ubývá hospodářů, tak se vlastně ty louky nesekají a tím mizí z naší krajiny jakoby spousta druhů.
1: Plán obnovy 152 zanedbaných hektarů lesů, luk nebo mokřadů je rozložený na 2 roky. I pak ale chtějí čeští a němečtí ochránci přírody ve spolupráci dál pokračovat. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

3 minuty před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Do Prahy můžete zajet prohlédnout si korunovační klenoty. Podrobnosti ve zprávách v půl, které přinese Jana Moravcová. Dobré ráno.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin. A to až do 28. září. V Desné v Jizerských horách si dnes lidé připomínají 110 let od katastrofického protržení přehrady. V roce 1916 se protrhla přehrada na říčce Bílá Desná. Přes 60 lidí tehdy přišlo o život, další pak o domovy. V Žadci na Lounsku si dnes připomínají třetí výročí zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy jsou spojené taky podle webu radnice se dny evropského dědictví. Návštěvníci se zdarma dostanou do vybraných památek nebo si poslechnou odborné přednášky. Rusové druhým dnem volí poslance dolní komory parlamentu. Hlas může do zítřka odevzdat přes 110 milionů oprávněných voličů. Mezi nimi poprvé i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Opoziční skupiny uvedly, že úřady některé lidi k volbě nutí. 16. ročník Matony Running Festivalu hostí Ústí nad Labem. Na tradiční běžeckou akci se přihlásilo téměř 9 000 lidí. Ti se zúčastní soutěžních i nesoutěžních závodů. Dnes bude většinou slunečno, jasno nebo polojasno, ráno ještě mlhy, nejvyšší denní teploty do 23 a na horách dnes do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Bílině počítejte dnes řidiči s uzavírkou kvůli pořádání sportovní akce a v 6 hodin se kvůli pořádání půlmaratonu uzavřelo taky centrum Ústí nad Labem. Tak čekejte komplikace, šťastnou cestu a dál pěknou sobotu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Venku nám svítá a já to teď všem houbařům odpočítám. 3, 2, 1. Start začíná u Prk do lesa, abyste tam byli jako první a našli ty nejkrásnější houby. Ale jen tak mimochodem mezi námi. Já jsem byl na houbách minulou neděli odpoledne a těch hub bylo pořád dost, takže nemusíte pospíchat. Hezké ráno i s písničkami, které stárnou. Těší se na vás Václav Neckář a teď Ilona Čáková.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Dobré ráno na severu Čech. Jestli nevíte, kam dneska vyrazit, doporučuju kino. Já si myslím, že v kině vždycky si něco to své najdete. Co aktuálně v kině dávají, to ví můj kolega Milan Král, se kterým do toho kina teď můžeme zajít.
1: Filmové tipy.
2: V českých kinech vás teď možná bude trochu mrazit, tedy pokud navštívíte nový, lehtivý, psychologický thriller Call. Adam má všechno, kariéru, krásnou ženu, dvě děti, byt v centru města. Jenže jedno odpoledne, kdy zůstane sám doma, se připojí na zdánlivě anonymní sex call. Nevinná hra, malý úlet nebo past. Na druhé straně sedí někdo, kdo ví víc, než by měl. Call je komorní psychologický thriller, odehrávající se v reálném čase, během jednoho hovoru, který postupně obnažuje mnohem víc než jen tělo. Film o touze, vině a trapnosti, která bolí víc než výprask, komorní, dráždivý a nakonec mrazivý. Jedno kliknutí totiž může změnit vše. V hlavních rolích Adama uvidíte Daniela Švába v roli manželky, slovenskou herečku Janu Kolesárovou a tajemnou call girl se zahrála teprve 19-letá Ines Ben Ahmed.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Krásný den, minutu před 6:45. Samozřejmě i dneska na silnicích bude plno i svátečních řidičů a tak je čas si připomenout situace, se kterými se můžeme setkat, o kterých třeba ani moc nevíme a ani neznáme, jak je řešit. Tak řidičská abeceda pro vás už za pár minut.
1: Počasí.
0: Ale teď aktuální informace o počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Aktuálně máme na obloze málo oblačnosti. Srážky se nám nevyskytují, ale vyskytují se nám ojedinělé mlhy a na stanicích aktuálně měříme od 6 do 10 stupňů Celsia.
0: Ano, ráno je celkem příjemné. A co den, bude také příjemný?
2: Je to tak, dneska čekáme, že by mělo být a většinou slunečnou, vlastně na obloze budou, vlastně na obloze bychom měli mít skoro jasno až pálo jasno, ale odpoledne a večer může být místy přechodně i více oblačnosti. A co se týče dnešních maximálních teplot, tak ty očekáváme od 23 stupňů Celsia a ve Štuknovském výběžku tam očekáváme okolo 19 stupňů a na horách tam od 15 do 18 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschanou.
0: Jak jste to slyšeli, příjemný den tady bude určitě.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
4: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
3: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Řidičská abeceda je tady. Samozřejmě známe a víme, kde jsou radary, víme, kdy policisté měří, vidíme je někdy pozdě, ale pozor, policisté začali používat při kontrole provozu drony. Jak je používají, to se dozvíte od Václava Drážka z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
4: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
3: Kdo je ovládá?
4: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
3: Co takový dron všechno umí?
4: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
3: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
4: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Jezděte opatrně a zítra v řidičské abecedě, jak je to s jízdou se sníženou rychlostí v levém pruhu. To se od nás dozvíte. Krásný den, teď víkendová písnička. Dlouho, dlouho spím.

5 minut 7. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, pokud právě teď vstáváte. Ve zprávách v celou se dozvíte důležitou informaci. Nemocnice v Kadani hledá dárce kostní dřeně pro malého Jindru. Podrobnosti za chvíli.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústí nad Labem dnes hostí Matony půlmaraton. V centru města jsou rozsáhlé uzavírky. Nemocnice Kadaň se zapojuje do celorepublikové výzvy a hledá dárce kostní dřeně pro malého Jindru. V Žadci dnes oslavují 3 roky od zapsání na seznam UNESCO. Dnešek bude převážně slunečný s teplotou do 23 stupňů. Krásné sobotní ráno vám všem přeje Jana Moravcová. Do Ústí nad Labem se dnes jíždí účastníci 16. ročníku Matony půlmaratonu. Pořadatelé upozorňují na výrazná dopravní omezení od Mírového náměstí až po Předlice. Některé linky městské hromadné dopravy jezdí po objízdných trasách, některé nejezdí vůbec. Nemocnice v Kadani hledá dárce pro téměř 5letého Jindru, kterému lékaři zjistili leukémii. Zájemci se podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové mohou zapsat do registru v transfuzním odběrovém centru. To slouží jako náborové místo dárců krvetvorných buněk. Dobrovolníci můžou přijít od úterý do čtvrtka vždy ráno mezi 7:30 a 8:30. Registr dárců kostní dřeně je určený pro lidi ve věku od 18 do 40 let. S váhou alespoň 50 kilo. Každý zájemce potřebuje průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny. V Žadci na Lounsku si dnes připomínají 3. výročí zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy jsou spojené taky podle webu radnice se dny evropského dědictví. Návštěvníci se zdarma dostanou do vybraných památek, poslechnou si odborné přednášky v sirných komorách nebo můžou večer zajít na koncerty na náměstí Svobody.
3: Program začne o 11:30 v prostoru obnovených hradeb. Od 14:00 bude v zahradě kapucínského kláštera otevřené takzvané UNESCO městečko. Žatecké muzeum tam pokřtí 2 chmelové komiksy, které pomáhaly tvořit děti během muzejní noci. Celý program končí v 22:00 večer. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během 2 dnů nastoupilo k jednotkám více než 1 milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo.
4: Sport.
1: Hokejisté Litvínova prohráli ve 2. kole Tipsport Extraligy s Pardubicemi 1-3. V úvodních 2 třetinách byli ale Severočeši v souboji s favorizovaným obhájcem titulu nebezpečnějším týmem. Potěšilo to jejich obránce Michala Moravčíka.
5: Chceme se prezentovat aktivním hokejem a být nepříjemný, tak ono to jinak ani nepůjde. Víme, že prostě na tým jako Pardubice, Sparta a podobně asi z hokejovosti nemůžeme tlačit na všechny 4 pětky, takže hrajeme trošku jiným stylem a šli jsme do toho naplno a pak se nám odráželo, nějaké šance jsme z toho si vytvořili, jen škoda, musíme to proměňovat.
0: Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, ráno dopoledne ještě místy mlhy, nejvyšší denní teploty do 23 a na horách do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Od rána musí řidiči počítat s rozsáhlými uzavírkami v centru Ústí nad Labem a to kvůli pořádání půlmaratonu. A kvůli sportovní akci je uzavřen taky střed Bíliny na Teplicku. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké ráno, před námi je poslední letní víkend. Na letní cestu už jen vzpomínáme. Ostatní to počítají. A víte, která země během letošního léta byla v kurzu, které zemi přibylo nejvíc turistů? Bylo to Moldavsko. Země zaznamenala nárůst příjezdů turistů o 25%. Na sdílené druhé příčce jsou Řecko a Irsko. Tak samozřejmě jsou to jen čísla. Ono to také může znamenat, že do Moldavska se moc v minulosti nejezdilo a teď tam přijelo o něco víc turistů. V realitě stále bylo narváno v Chorvatsku, v Itálii nebo ve Španělsku. Teď je čas ale plánovat nějakou hezkou, podzimní, romantickou cestu. Tak hezké ráno a mám pro vás písničky, které nestárnou. Budou tu Věra Špinarová a Michal Tučný.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Zastavte se na chvilku, aspoň o víkendu, udělejte si pohodu, klídek, takhle po ránu, třeba dobrou rodinnou snídani. Je sobota 19. září, svátek má Zita a já teď otevírám s Petrem Jungmanem dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety. První svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na túře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví a vám všem hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas Sever, vydáme se za hokejem, hokejisté Litvínova vzdorovali v extralize mistrovi z Pardubic, ale bohužel nezvládli hru v oslabení a prohráli. Podrobnosti o zápase uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A podrobnosti o dnešním počasí, teď ráno mlhy na mnoha místech, teploty kolem 8 stupňů, tato teplota je v Teplicích i v Lounech, dnešní maximální teploty budou do 23 stupňů, bude jasno až polojasno, v ranních hodinách, jak už jsem říkal, mlhy, odpoledne k večeru se může objevit více oblačnosti. Hezký den vám všem.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: 9 minut před 7:30 Český rozhlas Sever s vámi, tak pokud jste byli včera na stadionu v Litvínově, tak jste si možná říkali, že to je jasná záležitost. Účastník loňské baráže proti mistrovi, jenže ve druhém kole hokejové Tipsport Extraligy se na premiérovou výhru musel favorit Pardubic pořádně nadřít. V Litvínově zvítězil 3-1 hlavně díky dvěma využitým přesilovkám.
1: Pardubice udeřili hned v prvních dvou početních výhodách a přestože měl soupeř do té doby víc šancí, odskočili v prostřední třetině do dvoubrankového náskoku.
2: Letos budou hodně důležitý, ta extraliga je strašně našlapaná, ty týmy jsou kvalitní všechny a vlastně první tři góly padly z přesilovky a potom na konci z breaku, takže ne nadarmo se říká, že ty přesilovky rozhodují zápas.
1: Řekl střelec vítězné branky Jiří Smejkal.
3: Takovýhle tým, když mu dáte přesilovku, tak to je prostě smrtelný a dneska nám to ukázali, no, jako klobouk dolů, sehráli to parádně.
1: Pochválil soupeře litvínovský obránce Michal Moravčík. Toho porážka mrzela, protože v úvodních dvou třetinách byl jeho tým nebezpečnější. Jen Ondřej Kaše dvakrát minul poloprázdnou branku. Odpor Litvínova ocenil i Smejkal.
2: Nechci říct, že nás zaskočil, ale hrál výborně, hrál pospolu. Hodně jim to bruslilo, my jsme si možná zvykali malinko na to menší hřiště. Vlastně minulý týden jsme byli ve Finsku, kde ty hřiště jsou největší, tady to hřiště je víceméně nejmenší, takže víceméně za mě to je úplně jiný sport. Ale myslím, že tu třetí třetinu jsme zvládli skvěle a hlídali jsme si to a ve třetí třetině jsme byli lepší tým.
1: Poslední část se Dynamu povedla, zatímco v prvních dvou třetinách umožnilo domácím 25 střel na branku, v závěrečné 20-minutovce jen 3.
3: Je to mistr ligy, mají zkušený trenéry, hráče, takže určitě nějakým způsobem zareagovali a trošku nám to přerušili a pak dostali přesilovku a ta jako naladila a trošku uklidnila si myslím, aspoň pak to tak vypadalo.
1: Vypozoroval Michal Moravčík.
4: Je to v osoubu.

Jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den vám všem. Dneska v Ústí nad Labem se poběží půlmaraton. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Hezký den.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do Ústí nad Labem se sjíždí účastníci 16. ročníku Matony půlmaratonu. Letos se přihlásilo přes 3,5 tisíce závodníků. Pořadatelé upozorňují na výrazná dopravní omezení od Mírového náměstí až po Předlice. Dnes a zítra nabízí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kinodny pořádá Asociace provozovatelů kin a zapojeno jich je téměř 200. Děti v mateřských a základních školách od příštího roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síti napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Hokejisté Litvínova prohráli ve druhém kole TIF Sport Extraligy s Pardubicemi 1-3. V úvodních dvou třetinách byli ale Severočeši v souboji s favorizovaným obhájcem titulu nebezpečnějším týmem. Bude většinou oblačno, ráno ještě mlhy, přes den polojasno a i skoro jasno. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U zavírky počítejte řidiči v centru Ústí nad Labem. Důvodem je pořádání půlmaratonu v centru Ústí a u zavírky očekávejte od Mírového náměstí až po Předlice. To byly zprávy o 7:30. Krásné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:58. Posloucháte Český rozhlas Sever, tak v příštím týdnu klesnou teploty na 2 stupně Celsia nad nulou v noci, ty noční teploty. A majitel pneuservisu, kterého přezouvám, mi říkal, že už má přezuto, abych nečekal, než budou fronty, ať klidně přezuju do konce září. No, tak pokud chcete být taky v pohodě, přezouvejte. Zima se blíží, ale nejdřív bude podzim. Krásný den, krásné ráno vám všem s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Tomáš Linka, teď Hana Zagorová a Petr Rezek.
3: Ta

0: Krásný den, 10 minut po půl osmé. Ano, blíží se podzim. Na podzim nemusíte mít na zahrádce jenom spadané listí. Podzimní záhon nemusí být nudný. Při správném výběru rostlin může kvést ještě dlouho poté, co většina letních květin odkvete. Jak na to? To vám poradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, s příchodem podzimu nemusí záhony zůstat bez květů. Některé trvalky a další rostliny kvetou právě v tomto období a dokážou zahradu krásně oživit. Pro podzimní kvetení vybíráme druhy trvalek podle podmínek na konkrétním záhonu. Důležité je množství světla, vlhkost půdy i její kvalita. Mezi oblíbené podzimní květiny patří například podzimní astry, rozchodníky nebo sasanky. Hodí se také chryzantémy, ale vybíráme jen odolnější odrůdy, kterým nevadí chlad. Pěkně působí například kombinace růžových nebo fialových podzimních aster s bílými sasankami japonskými. Vyšší astry a okrasné trávy můžeme dát do zadní části záhonu, předně pak nižší rozchodníky. Když několik stejných rostlin vysadíme ve skupinách, záhon působí klidněji a květy lépe vyniknou. Při výsadbě půdu nejprve zbavíme plevelu a dobře ji prokypříme. Rostliny vysadíme jen tak hluboko, jak rostly v nádobě. Zeminu kolem rostlin lehce přitlačíme a důkladně zalijeme. V dalších týdnech hlídáme dostatečnou vláhu, aby rostliny před zimou dobře zakořenily. Přerostlé nebo odkvetlé části pak podle druhu rostliny průběžně odstraňujeme. Některé trvalky na záhonech ponecháme i v zimě. Pokryté námrazou totiž vypadají krásně. Například rozchodníky, okrasné trávy nebo odkvetlé třapatky. A zahradě dodají zajímavý vzhled i v zimě. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Minutu po 7:45 Český rozhlas Sever s vámi. V Žatci včera slavili 3. výročí od zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO. Co se za ty 3 roky ve městě změnilo? To uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku mlha, alespoň na Ústecku. Dokonce jen 5 stupňů nám hlásíte ze Žatce. 9 stupňů máme v krásné Lípě. Dnešní maximální teploty budou do 23 stupňů. Bude jasno až polojasno, ale až se nám rozpustí mlhy odpoledne k večeru, místy přibude oblačnosti. Hezký den vám všem.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio

0: Ten nejlepší den přeji všem zítám i vám, kteří slavíte narozeniny, je 19. září. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Pojďme do Žatce. Žatec já miluji, je to krásné město. A tam si včera připomněli 3 roky od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Město od té doby opravilo turistické značení, upravilo první část prostoru pod hradbami a vytvořilo novou vizuální identitu památky. Chmelařské dědictví zároveň propaguje putovní výstavu a expozicí v Národním zemědělském muzeu v Praze.
1: My se teďka nacházíme na parkovišti pod nákladní. Sem teda přijede turista.
2: Nejen turista, toto parkoviště bylo vlastně po zápisu zrealizováno i pro místní obyvatele. A také má sloužit jako odstavné parkoviště pro návštěvníky, aby se neparkovalo v centru.
3: Popisuje mi koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová. Parkoviště má celkem 68 parkovacích míst.
2: Přivítá je tady vítací tabule, která popisuje, co je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Tady vlastně vidíme celou tu památkovou zónu. Já když se na to podívám, tak je určitě i dobré ta legenda. Tady vidím devítka. Devítka je Chmelařské muzeum a je to objekt spojený s chmelařstvím.
2: Snažili jsme se názorně už na začátku kategorizovat všechny tyto objekty, aby návštěvníci viděli, jak rozmanité to stavební dědictví je.
3: Chmelařské dědictví se zároveň snaží přiblížit dětem. Žatecké muzeum K.A. Polánka proto vydalo 2 komiksy z obrázků namalovaných dětmi během muzejní noci. První podle ředitelky muzea Evy Budkové přibližuje pěstování chmele.
4: Ten druhý díl je na zpracování chmele. Prvním dílem vlastně provázeli skříci, tentokrát se ale děti setkají s profesorem Hlávkou a prostřednictvím kouzelného kořene, který najdou na našem náměstí, tak vlastně prochází celým procesem toho zpracování, sušení a podobně.
3: Oba komiksy muzeum představí v zahradě kapucínského kláštera při žateckých oslavách kultury a krajiny. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty, 8:00, vy jste s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré ráno. Železniční přejezd mezi Benešovem a Františkovem nad Ploučnicí je kvůli opravám uzavřený. I tohle se od nás dozvíte ve zprávách celou. Dobré ráno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Ústí nad Labem dnes hostí Matony půlmaraton, ve městě je omezená doprava. Železniční přejezd mezi Benešovem a Františkovem nad Ploučnicí je kvůli opravám uzavřený. Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Dnešek bude převážně slunečný, čekáme teploty do 23 stupňů. Pěkné sobotní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Do Ústí nad Labem se dnes jíždí účastníci 16. ročníku Matony půlmaratonu. Letos se přihlásilo přes 3,5 tisíce závodníků. Pořadatelé upozorňují na výrazná dopravní omezení v centru města, a to od Mírového náměstí až po Předlice. Některé linky MHD jezdí po objízdných trasách, některé nejezdí vůbec. Pořadatelé doporučují k parkování využít garáže obchodního centra Fórum. Dotazy ohledně dopravy mohou lidé volat na bezplatnou linku 800 165 102. Správa železnic začala s opravou železničního přejezdu mezi Benešovem nad Ploučnicí a Františkovem nad Ploučnicí. Upozorňují na to radnice dotčeného města a obce na svých internetových stránkách. Přejezd by měl být úplně neprůjezdný až do úterka. Uzavírka se dotýká i veřejné dopravy.
6: Objížďka vede přes Dolní Habartice, Velkou Bukovinu a Žandov. Uzavírka omezí také linkové autobusy číslo 437. Spoje s výjimkou ranního posilového spoje pro školáky nebudou obsluhovat zastávky v Benešově u rozcestí na Heřmanov Benešov závod a ve Františkově Ostrý závod a Pila. Platí pro ně navíc výlukový jízdní řád. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Lidé v Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hráz se protrhla necelý rok po dokončení 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život. Další stovky pak o domov. Připomínka začne v 10 hodin dopoledne přímo na protržené přehradě. Návštěvníky čekají koncerty a divadelní představení, bohoslužba anebo projekce filmu o katastrofě. Od Rýdlovy vily v Desné bude návštěvníky vozit kyvadlový autobus. Program potrvá do 16 hodin. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako jsou chytré hodinky a nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
7: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči, a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
5: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít.
0: Počasí.
5: Před námi je slunečný den, skoro jasno, polojasno podle předpovědi pro severní Čechy od meteorologů. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů a maxima na horách dnes do 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Kvůli pořádání půlmaratonu čekejte rozsáhlé uzavírky v centru Ústí nad Labem. Uzavírky jsou od Mírového náměstí po Předlice. A kvůli sportovní akci je dnes taky uzavřen střed Bíliny na Teplicku. Mějte opatrně, obrňte se trpělivostí. Šťastnou cestu a pěkné ráno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, zítra je celosvětový úklidový den. V některých domácnostech mi to připadá, že se uklízí každý den, jinde to stačí jednou týdně. Já musím vysát koš a musím také tež vyníst koš, ale málo kdy se podíváme po svém okolí, i to chce občas uklidit. Určitě ve vašem okolí se najde parta dobrovolníků, kteří se k této akci připojí, tak zkuste také vzít pytel do ruky a sezbírejte alespoň ty PET lahve, co vidíte denně v příkopu. Dobré ráno a teď jsou tu další písničky, které nestárnou. Budou tu Dalibor Janda a Marek Ztracený.
0: Dobré ráno se

0: Dobrý den vám všem s českým rozhlasem Sever. Možná už jste na zahrádce, a tak na zahrádku teď trošičku údajů z učebnic. Vlastně teď trošku údajů z toho, co jsme v učebnicích nenašli. Představíme vám nejrychleji rostoucí dřevinu s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný madake a v Číně moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět i vy posloucháte Český rozhlas Sever. Horečka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti berce na noze. To jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ní zabírá léčba penicilinem, nemoce ale nesmí podcenit. My pro vás chystáme podrobnosti a dozvíte se za chvíli.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli na severu Čech místy stále mlhy, teploty jsou kolem 10 stupňů, 10 stupňů je v Bílině, 10 stupňů je také v Roudnici nad Labem, dnešní maximální teploty budou 23 stupňů, na horách kolem 18, bude skoro jasno až polojasno. V ranních hodinách, jak už jsem říkal, mlhy, odpoledne k večeru místy bude přechodně více oblačnosti. Hezký den vám všem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 9 minut máme 8:30, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den. Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku nemocí zvanou růže. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit. Může to vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to z počátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten debutní penicilín, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně, když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nechtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 9:04 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezké dobré ráno vám všem. V Mnichově začíná Oktoberfest. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Jana Moravcová.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin, a to až do 28. září. V Desné v Jizerských horách si dnes lidé připomínají 110 let od katastrofického protržení přehrady. V roce 1916 se protrhla přehrada na říčce Bílá Desná. Přes 60 lidí tehdy přišlo o život, další o domovy. V Žatci na Lounsku si dnes připomínají třetí výročí zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy jsou spojené taky podle webu radnice se dny evropského dědictví. Návštěvníci se zdarma dostanou do vybraných památek nebo si můžou poslechnout odborné přednášky. Do Mnichova se sjíždí fanoušci piva, začíná totiž další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají z více než 6 miliony návštěvníků. 16. ročník Matone Running Festivalu hostí Ústí nad Labem. Na tradiční běžeckou akci se přihlásilo téměř 9 tisíc lidí, ti se zúčastní soutěžních i nesoutěžních závodů. Dnes čekáme převážně slunečno, meteorologové hlásí skoro jasno nebo polojasno a teploty do 23, na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ano, dnes počítejte s rozsáhlou dopravní uzavírkou v centru Ústí nad Labem, a to od Mírového náměstí až po Předlice. Bezplatná linka ohledně informací v dopravě je 800 165 a 102 a v Pivovarské ulici v České Kamenici pozor na dopravní nehodu. Na místě vyšetřuje policie. To byly zprávy v 8:30. Pěkné sobotní ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska je spoustu akcí. My se společně setkáme na Kamencově jezeře v Chomutově, kde bude velký hasičský festival. Přijďte poděkovat sborům dobrovolných hasičů, kteří se tam sjedou z celé republiky, a na závěr, až se setmí, bude velká hasičská fontána na jezeře. Teď už další písničky, které nestárnou. Za chvíli Marta Kubišová, Petr Muk.

0: Pěkný den, 8 minut po půl deváté. Slavní Severočeši, tak ty má na starosti Milan Knotek a dneska to jméno zní Ondřej Weissmann.
1: Slavní Severočeši.
2: Už ve věku 16,5 roku začal hrát naší nejvyšší hokejovou soutěž Ondřich Weissmann, který se narodil v roce 1959 v Duchcově. Vychoval ho litvínovský klub, kde strávil většinu kariéry. Začínal jako útočník, ale později se posunul na post obránce. Ve 13 sezónách odehrál ve žlutočerném dresu 445 zápasů. Vstřelil 54 gólů a zaznamenal 52 asistencí. Největší hráčské úspěchy ale zažil na vojně v Dukle Jihlava. V letech 1982 až 84 tu získal 2 mistrovské tituly. Nastoupil do 81 zápasů, ve kterých si připsal 27 bodů. Na juniorském světovém šampionátu v roce 1979 vybojoval Weissmann stříbrnou medaili. Za seniorskou reprezentaci Československa nastoupil 4x. Trénovat začal po ukončení aktivní hráčské kariéry na počátku 90. let. V Litvínově působil u Ačka i mládeže. Litvínovský dorost přivedl v roce 1997 k národnímu titulu. Potom se stal dlouholetým asistentem trenéra Vladimíra Růžičky. V roce 2003 spolu oslavili ligové prvenství v pražské Slávii. A v letech 2005 a 2010 dovedli k titulu mistrů světa český národní tým. Weissmann má doma také bronz olympiády v Turíně, kde byl jedním z asistentů Aloise Hadamčíka. Litvínovský klub řadí Ondřeje Weissmanna mezi významné osobnosti své historie.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: před 8:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Tak papírové šaty, plastové ošatky, šustákový baloňák a další retrokousky můžete teď vidět na výstavě o libereckých výstavních trzích. Možná jste tam jezdili. Původní část v Severočeském muzeu v Liberci je teď rozšířená o další dvě. Přiblíží třeba architekturu některých pavilonů a my se do Liberce vypravíme za okamžik.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Venku v tuto chvíli stále mlhavo, alespoň v Ústí nad Labem. Teploty stále kolem 10 stupňů. 10 stupňů hlásí Litvínov, 10 stupňů máme také v Lovosicích. Dnešní maximální teploty 23 stupňů, bude jasno až polojasno, ale až se mlhy rozpustí. Jinak odpoledne se můžeme dočkat větší oblačnosti. Krásný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: den s Českým rozhlasem Sever. Za 13 minut 9. hodina. Pamatuju si, jak jsem jezdil na liberecké výstavní trhy velice rád. V Liberci si teď můžete prohlédnout prodávané výrobky i tehdejší architekturu libereckých výstavních trhů. Kromě původní expozice v Severočeském muzeu je teď výstava rozšířena i do Technického muzea a BG klubu. Jednotlivé expozice připomínají výročí této události, na kterou se vždycky jednou v roce síly lidé z celého Československa.
1: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
2: LVT neboli liberecké výstavní trhy. Letos by oslavili 70. narozeniny.
3: Je to připomínka té klasické domácí elektroniky, gramofon, magnetofon, fototechnika, třeba horské sluníčko, což je takový předmět, který už se v dnešních domácnostech vůbec nevidí.
2: Říká Jiří Konvalinka z Technického muzea v Liberci. Právě tam uvidí návštěvníci některé výrobky, které se dříve na libereckých trzích prodávaly.
3: Liberecké výstavní trhy nebyla pouze móda a bižutérie, bylo to trh všeho spotřebního zboží. My se tady snažíme všechny ty kapitoly nebo komodity, včetně turistických potřeb, průmyslových předmětů, nábytku představit.
2: Výstava v Technickém muzeu nese název Tady to bylo a navazuje na výstavu v Severočeském muzeu pojmenovanou Všechno, co jsme chtěli. Tam lidé uvidí třeba tehdy oblíbené plastové ošatky nebo mixéry.
4: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou květinovými vzory.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
4: A pak tady máme takovou raritu a to jsou papírové šaty, taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit tu délku.
2: O architektuře libereckých trhů vypráví poslední část výstavy a to v BG klubu naproti Severočeskému muzeu. Vysvětluje Ludi Klukůvka z Dokumentačního centra architektury.
5: Převaha těch fotografií je pavilon F, jediný dochovaný pavilon architekta Miroslava Masáka. A to je to místo, kde teďka stojíme. Trhy zabírali poměrně velký prostor a různě se to v čase měnilo. Takže tady to je vlastně v pozadí tržní náměstí a je to místo, kde později byl liberecký bazén.
2: Části výstavy v BG klubu a Severočeskému muzeu budou k vidění do začátku listopadu. Výstava v Technickém muzeu potrvá do 4. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Je tady víkend, haleluja, máme za 8 minut 9. hodinu, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Zprávy v celou se blíží, dozvíte se, že se nedostanete do lesů v okolí Koliby v Dubí kvůli těžbě dřeva. A po 9. hodině už vás čeká pořad Mezi nebem a zemí.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Kvůli těžbě dřeva se turisti a houbaři nedostanou do okolí Koliby v Dubí na Teplicku. Regionální muzeum v Žadci dnes pokřtí chmelové komiksy. Ústí nad Labem hostí běžecký Matony Running Festival. Dnes bude slunečno s teplotou do 23 stupňů. Pěkné sobotní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Těžba dřeva uzavřela část lesa v Dubí na Teplicku. Houbaři a turisti se tak nedostanou do oblasti od dubského vlakového nádraží k objektu bývalé restaurace Koliba. Informoval o tom Aleš Kilp z Lesů České republiky. Lesní práce potrvají do listopadu.
3: S těžební činností souvisí i intenzivní odvoz dřeva, a tedy zvýšený pohyb lesnické techniky a další mechanizace. Proto státní podnik vyhlásil kvůli zajištění bezpečnosti zákaz vstupu do této příměstské části lesa, kam často míří místní obyvatelé, turisti i další návštěvníci. Aktuálně třeba houbaři. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: V zahradě kapucínského kláštera v Žadci dnes v 14:30 pokřtí dva komiksy o chmelu. Podle ředitelky regionálního muzea K.A. Polánka Evy Budkové jsou složené taky z obrázků, které tvořili děti během muzejní noci. Jejich vydání stálo zhruba 90 tisíc korun, z toho 63 tisíc poskytlo Ministerstvo kultury.
4: Jeden z komiksů ukazuje, jak se pěstuje chmel. Od drátkování přes zapichování až po zavádění. Ve druhém se děti dozvědí, jak se chmel sklízí a suší. Komiksy zatím dostanou děti ze škol, které navštíví muzeum. Později je podle Budkové chtějí taky prodávat. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Zájem o projekt Darujme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže programem pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojením do něj můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let. Původní 4 miliony korun se během jediného dne vyčerpaly. Česká rada dětí teď proto přidává další peníze. I dnes pokračují dobrovolníci ve sběru odpadků v rámci podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. K jednotlivým akcím se můžou jednotlivci i skupiny přidat ještě dnes a zítra. Podle organizátorů si stačí vybrat na mapě úklidů na webu akce. Akce organizuje už od roku 1993 Český svaz ochránců přírody. Sport. 16. ročník Matony Running Festivalu hostí Ústí nad Labem. Na tradiční běžeckou akci se přihlásilo téměř 9 tisíc lidí. Ti se zúčastní soutěžních i nesoutěžních závodů.
5: Bohatý program startují v 9 hodin paracyklisté. O 2 hodiny později začne běh na 10 kilometrů a ve 13 hodin vyrazí na trať rodinné míle rodiny s dětmi. Do hlavního závodu dne, půl maratonu Ústí nad Labem, si běžci rozutečou ve 14 hodin a 30 minut. O 15 minut později poměří síly ti nejmenší v oblíbeném závodu Bambini Run. David Kalvas, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude skoro jasno nebo polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, stav řeky Labe v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem. Hladina měla 132 cm, průtok byl 86 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence zvolna klesá a zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Bouralo se v Pivovarské ulici v České Kamenici na Děčínsku a jak už jste ve zprávách slyšeli, během dneška počítejte s rozsáhlou uzavírkou v centru Ústí nad Labem. Uzavírky jsou od Mírového náměstí až po Předlice a bezplatná infolinka ohledně dopravy je 800 165 a 102.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert, natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhaní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak v strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistence při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl běžmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl běžmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup, je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku, a myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech. Pana Marie Lurdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek u Náchoda, dál a dál je. Dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. To připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky. Doufám, že se má u tebe dobře. A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
2: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
3: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme Pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
2: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
4: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
2: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
5: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
6: Já se jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
2: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
5: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
2: A jak jste na tom vy?
6: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
2: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
5: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
2: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
7: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě z tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné, rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústí nad Labem dnes hostí Matony půlmaraton, ve městě jsou rozsáhlé uzavírky. V Žadci dnes oslavují 3 roky od zapsání na seznam UNESCO. V Děčíně Libverdě se koná tradiční zemědělská výstava. Dnes čekáme slunečný den s teplotou do 23 stupňů Celsia. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Do Ústí nad Labem se dnes sjíždí účastníci 16. ročníku Matony půlmaratonu. Letos se přihlásilo přes 3,5 tisíce závodníků. Pořadatelé upozorňují na výrazná dopravní omezení od Mírového náměstí až po Předlice. Některé linky městské hromadné dopravy jezdí po objízdných trasách, některé nejezdí vůbec. Pořadatelé doporučují k parkování využít garáže obchodního centra Fórum. Informace z dopravy lidé získají mimo jiné na bezplatné lince 800 165 102. V Žadci na Lounsku si dnes připomínají 3. výročí zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy jsou spojené taky podle webu radnice se dny evropského dědictví. Návštěvníci se zdarma dostanou do vybraných památek, poslechnou si odborné přednášky v sirných komorách nebo můžou večer zajít na koncerty na náměstí Svobody.
2: Program začne o 11:30 v prostoru obnovených hradeb. Od 14:00 bude v zahradě kapucínského kláštera otevřené takzvané UNESCO městečko. Žatecké muzeum tam pokřtí 2 chmelové komiksy, které pomáhaly tvořit děti během muzejní noci. Celý program končí v 22:00 večer. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Areálu střední školy zahradnické a zemědělské v Děčíně Libverdě tento víkend pokračuje tradiční zemědělská výstava. Návštěvníci na ní uvidí a budou si moci koupit školní výpěstky, připravená je výstava zemědělských zvířat a techniky.
3: Podle internetových stránek školy se návštěvníci můžou na výstavě potkat se studenty nebo se zeptat odborníků na chov zvířat a pěstování rostlin na rady a tipy. Řidiči musí počítat v okolí školy se zvýšeným počtem automobilů. Jako tradičně pro ně bude vyhrazené parkoviště kolem školní prodejny Azalka. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Následovaly deportace do get a vraždy v koncentračních táborech. Protižidovská omezení ale nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
0: Počasí.
1: Počasí pro dnešek skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, maxima na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Jak to vypadá v dopravě? Komplikace čekejte po nehodě v České Kamenici, v Pivovarské ulici. Bouralo se taky v Jílovém na Děčínsku v ulici Teplická. Tam se střetla 2 osobní auta. A s rozsáhlou uzavírkou počítejte v centru Ústí nad Labem. Uzavírky jsou po celý den od dnešní brzké 6. hodiny raní mezi Mírovým náměstím až Předlicemi. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné sobotní dopoledne s námi. S Českým rozhlasem Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředku, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidie jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou. Častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchidii koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebude mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica. Thank you.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Do celosvětové úklidové akce se zapojila taky Stezka Českem. Nemocnice Kadaň se zapojuje do celorepublikové výzvy a hledá dárce kostní dřeně pro malého Jindru. V Ústí nad Labem se poběží maratony půlmaraton. Dnes čekáme převážně slunečno s teplotou do 23 stupňů. Krásné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Lidi po celém světě vyrazí zítra uklízet své okolí, města i přírodu. Na neděli totiž připadá celosvětový úklidový den. V Ústeckém kraji se podle webu Ukliďme Česko zapojila téměř 60 organizátorů. Na některých místech se dobrovolníci scházejí i dnes.
2: Pod názvem Nenechávej po sobě stopy se účastní taky Stezka Českem. Už dnes uklízejí stezkaři v Krušných horách. Třeba úseky Fláje Cínovec nebo Petrovice Děčínský Sněžník a taky část v Českém Švýcarsku. Zítřek si pro úklid parku ve svém okolí vybrali Sokolové z Duchcova na Teplicku. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Nemocnice v Kadani hledá dárce pro téměř pětiletého Jindru, kterému lékaři zjistili leukémii. Zájemci se podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové mohou zapsat do registru v transfúzním odběrovém centru. To slouží jako náborové místo dárců krvetvorných buněk. Registr dárců kostní dřeně je určený pro lidi ve věku od 18 do 40 let s váhou alespoň 50 kg. Lidé v Liberci se dnes můžou podívat do střední průmyslové školy. Letos slaví 150 let od založení. V pátek učitelé připravili pro studenty speciální program. Dnes bude areál v Masarykově ulici otevřený i veřejnosti. Od 13 do 18 hodin můžou lidé nahlédnout třeba do odborných učeben. Organizátoři v nich připravili zábavné pokusy nebo kvízy, říká pedagožka a metodička prevence Martina Krotilová.
3: Máme tady historické elektromuzeum a různé právě rozhovory s učiteli, bývalými, s žáky. Budou dvě liberecké kapely, Tres Udos a Nasekáč, tak to bude taková právě oslava zlatých hřeb toho dne.
0: Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, dolní část Spece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Pokud se vítr uklidní, lanovka se vrátí do plného provozu. Sport. Profesionální i amatérští běžci obsadili centrum Ústí nad Labem. Koná se tam totiž Matony Running Festival. Hlavní závod, půlmaraton na více než 21 kilometrů, odstartuje na Mírovém náměstí ve 14 hodin a 30 minut. Triumf z letošních závodů v Českých Budějovicích a v Olomouci se bude snažit zopakovat Španěl Blanco.
4: Z českých atletů bude chtít atakovat přední příčky Damián Vích. Mezi ženami bude útočit na stupně vítězů Tereza Hrochová, která ale po náročném programu cítí, že ještě není schopna svého maximálního výkonu. Populárního běžeckého závodu se zúčastní i známé osobnosti, třeba úspěšný nevidomý paralympijský plavec David Kratochvíl nebo hokejový trenér Václav Varaďa, který s Třincem třikrát vyhrál extraligu. David Kalvas, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, maxima na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Chomutovská ulice v Klášterci na Ohří hlásí nehodu osobního vozu, bouralo se taky v Jílovém na Děčínsku v Teplické ulici a rozsáhlé uzavírky dnes čekejte v Ústí nad Labem kvůli půlmaratonu. Bezplatná infolinka je 800 165 102.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Svět zvířat.
1: Dobrý poslech Českého rozhlasu Severa. V této chvíli také dobrý poslech pořadu Svět zvířat vám přeje Slávka Brádlová. A také vítám dnešního hosta, nevím jestli i odborného poradce, to se teprve ukáže. Tím hostem je Lucie Oravcová, takto předsedkyně Spolku na ochranu zvířat Litoměřicko. To je takový obecnější název a my to budeme tak trošku rozkrývat. Tak vítejte, hezký den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko. Pod termín zvíře se toho vejde veliká spousta, takže když někdo přijde s tím, že někde našel zraněné nějaké zvíře venku v přírodě, i to je váš šálek kávy?
2: To ne, to je spíš odkážu na záchrannou stanici Falco, která se stará o divoce žijící zvířátka. My se spíš zabýváme domácími zvířaty a hlavně kočičkami, ale už jsme pomohli i třeba vyhozeným potkánkům, řešili jsme třeba hledání domova i pro pejsky od majitelů a tak.
1: Nechci být ošklivá, ale řešení zároveň problému kočky a potkan, já myslím, že to by mohlo vzít docela velký, rychlý obrat.
2: Tak to určitě, ale jsou potkani, které jsou domácí a které byly v bytových podmínkách a byly třeba vyhozený venku nebo byly u sociálně slabých lidí a tudíž jsme jim museli pomoci s hledáním domova.
1: A povedlo se?
2: Povedlo se naštěstí.
1: Doufám, že těch příběhů s dobrým koncem můžeme dnes odvyprávět ještě víc, ale chci se zeptat také na to, jak jste si vynašla cestu zejména tedy k těm kočkám, anebo jak si cestu našli kočky k vám?
2: Takže zvířátka miluji od malička a bohužel s těma kočičkama u nás v České republice je to trošku horší, takže ono si to tak postupně ke mně našlo cestu samo ty kočičky.
1: Ale přece jenom musíte na to mít nejenom dost energie a dost nápadu, ale také pár lidí alespoň kolem sebe.
2: To ano, mám jich pár, teda bohužel jenom jejich málo, protože dobrovolnictví u nás v České republice asi není moc oblíbená činnost, ale mám pár skvělých dobrovolníků. Jsou to všechno lidi, kteří chodí do práce a prostě ve svém volném čase dedikují svůj čas těm kočičkám.
1: Když se zeptám, kolik koček máte momentálně doma?
2: Já osobně svoje domácí kočičky mám teda jenom 3, to byly takové dočáskové, které mi zůstaly, ale když spočítám celkově kočičky, o které se staráme, které máme v domácích depozitech i takové ty plašánky, co máme jakoby na dožití, tak jsme kolem 80 kočiček.
1: No, tak to už je pořádná porce, starat se o ně, zabezpečit jak krmení, tak třeba i tu veterinární péči, to není nic jednoduchého. Tak ale podívejme se ještě na to, kde vlastně Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko působí. Předpokládám, že vy sama jste litoměřická.
2: Ano, působíme v Litoměřicích a nejbližším okolí. Třeba v Litoměřicích máme takzvanou kočičí klubovnu, kde máme pár kočiček. Kočičky mám i u dobrovolníků v Litoměřicích a nyní budujeme kočičí cat park v Zimoře u Uštěka. To znamená, to bude takový jako kočičí útulek, kde jsou jak kočičky, které budou hledat domov, tak také kočičky na dožití.
1: To byly základní informace od dnešního hosta pořadu Svět zvířat Lucie Oravcové. No a po písničce se podíváme na ty radosti a starosti s kočkami.

0: Lucie Oravcová, předsedkyně nebo prezidentka nebo vedoucí spolku na ochranu zvířat Litoměřicko je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Já jsem se při písničce ptala na vaše občanské povolání a docela mě to překvapilo.
1: Máme e-shop s bylinkama s partnerem, takže díky tomu se můžu kočičkám věnovat více a spolek může takto fungovat, protože si můžu korigovat čas.
0: Můžete samozřejmě ten čas si rozdělit tak, jak zrovna potřebujete. Když se řekne bylinky a kočky, tak mě napadá šanta kočičí. A teď si nejsem jistá, jestli je to bylinka, kterou kočky milují, anebo naopak ji nesnášejí.
1: Šantu kočičí kočky milují, tak též milují třeba kozlík lékařský.
0: A co s tím dělají? Načichají se nebo?
1: Na ty kočky to působí různě. Všeobecně více působí kozlík. Některý se načichají a jsou takový jako rozverný. Některý jdou až do agresivní. Jo, takže každá kočka reaguje trošku jinak, ale všeobecně se jim to velice líbí a milují to a jsou jako nadrogovaný.
0: Tak i tohle nakonec člověk vypozoruje, pokud se stará o kočky. A já se musím zeptat, co vás vlastně na těch kočkách tak okouzluje. Skoro každé malé dítě tak touží mít buď pejska nebo kočičku. Tak kde u vás začala ta láska ke zvířatům obecně, to jste říkala, a k těm kočkám speciálně?
1: Ke zvířatům je to opravdu obecně a to platí i ke kočičkám. Kočičkám vlastně pomáhám, protože oni to jako u nás nejvíc potřebují. Ale když by se měla vyzvednout jejich specifika, tak se mi líbí ta jejich nezávislost.
0: No, říká se, že kočka si najde svého, no nebudu říkat pánička nebo paničku, protože kočka je ten, kdo v domácnosti vládne a ti ostatní jsou služebnictvo, které se stará. Někdy třeba v útulcích, když si člověk přijde pro kočku nebo kotě, tak jakkoliv má nějakou svoji představu, tak nakonec si ho opravdu ta kočka vybere. Je to pravda nebo jenom takový mýtus?
1: Ano, někdy se to stává, že ta kočička si vybere toho svého majitele, ale někdy se stává i to, že třeba lidi si přijdou pro nějakou vybranou kočičku a nakonec to dopadne úplně jinak. Měla jsem takovou vtipnou návštěvu, kdy paní si chtěla adoptovat rozhodně jenom jednu kočičku a nakonec odcházela s dvouma kocourkama.
0: Tak i to se stane, ale tak nakonec pomohla dvěma zvířátkům, takže všechno v pohodě. Sama tenhle případ z rodiny také znám. Synovec jel pro nějakou úžasnou kočku až na Moravu a přijeli zpátky do Prahy, jak říkáte, se dvěma kocoury. Tak. Takže opravdu potvrzuji, že v praxi se tohle to děje. Dobře, tak jedna z těch vlastností, co vás okouzlila, to je ta nezávislost, ale ono někdy potom v tom soužití to může být tak trošičku na obtíž nebo dělat problémy.
1: To určitě může, ale je to prostě o tom postoji toho člověka k těm kočkám, protože nám kočkařům se to spíše líbí, ta kočičí svobodná povaha. Prostě když chce, tak se nechá pohladit, když nechce, tak vám jednu flákne. Je to prostě taková svá povaha, něco jiného, než jsou třeba pejskové. Můžete ublížit kočce a ona prostě si to bude pamatovat, ale známe to, že prostě týraný pejsci toho svého majitele stále milujou a kočka je prostě úplně jiná.
0: Kočka umí nejenom fláknout, jak říkáte, ale umí také vytasit drápky, tak někdy ty střety jsou i docela nepříjemné. Pojďme se ale podívat na to soužití s kočkami ještě z takových praktických hledisek. Co vlastně kočka potřebuje, aby byla spokojená. A to je docela obsáhlá kapitolka, tak do té se pustíme zase po písničce.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat, dnes s Lucií Oravcovou. Povídáme o činnosti spolku na ochranu zvířat Litoměřicko, ale zejména tedy o kočkách, protože to je vlastně většina té vaší práce nebo péče. Já si myslím, že v našich pořadech už se mnohokrát mluvilo o tom, co vlastně kočka potřebuje, aby byla spokojená. A je fakt, že někdy mě ta zdánlivá jednoduchost překvapí. Kočka vlastně nepotřebuje nějaký speciální pelíšek za stovky a stovky korun. Nepotřebuje ty úžasné hračky zase za další stovky korun. Co je tedy základem?
1: Základem je pěkná krabice, ne, to si dělám legraci, ale základem je určitě kvalitní strava. Kočka je hlavně masožravec. My dáváme třeba u nás, milují kočky, syrové maso, přemražené samozřejmě, masové konzervy s vyšším obsahem masa. Potom určitě kočičky, když mají nějaký zdravotní komplikace, tak je potřeba upravit stravu, ale základ spokojené kočky je kvalitní strava, pitná voda čistá, mají rádi třeba vodu, která protéká, takže fontánky. A když je kočička bytová, tak určitě i nějaké zabezpečení, aby mohla koukat z okna nebo z balkónu, ale je potřeba to zasíťovat.
0: O té krabici jste se zmínila tak trochu s úsměvem, ale já to znovu potvrzuji, protože měli jsme tu jako hosta i Kláru Nevečeřelovou, což je známá kočičí psycholožka, a ta právě na téma hračky a zábava pro kočku říkala, kupte jí, co chcete, ona si stejně bude hrát s tou krabicí, ve které to přinesete.
1: Ano, to je přesně tak. A nebo obyčejný alobal zmuchláte do kuličky a to úplně kočky milujou, takže opravdu není potřeba kupovat drahé hračky.
0: Co takové to klasické bábrle, papírek na provázku?
1: Ano, to určitě.
0: Ještě se zastavím u toho jídelníčku, tak samozřejmě dobrá nálada a také zdraví každého zvířete je podmíněno tou kvalitní dobrou stravou. Ale traduje se a dodnes snad děti v mateřských školkách si o tom vyprávějí nebo to malují, miska mléka a kočka. A veterinární lékaři u nás občas varují, že to je opravdu jenom jakýsi mýtus, který přežívá, ale popravdě, že kočkám to mléko zase tak dobře nedělá.
1: No, to určitě nedělá, protože oni neumí zpracovat tu laktózu, která tam je, takže můžou mlíčko, ale bezlaktózové nebo speciální kočičí mlíčka. Právě tady to vidím třeba v takzvaných kravínech, kde kočičky prostě krmí tím kravským mlíkem a ty kočky mají velké trávicí problémy spojené i s průjmami a tak, který můžou končit až úhynem těch zvířat.
0: Tak dospělá kočka, jak říkáte, je to masožravec, takže je jasné, o čem by to krmivo mělo být. No ale právě třeba pro koťátka, která buď přijdou o matku, nebo nějakým způsobem ona není schopná je krmit sama, tak tam asi to kočičí mlíčko nebude tak úplně od věci.
1: Určitě, to jsou speciální mlíčka pro koťátka, který mají veškerou výživu, který ty koťátka potřebují.
0: K tomu správnému krmení ale patří také další látky, nejenom to maso jako takové, i když živin má určitě spoustu, ale měly by se přidávat i určité vitamíny nebo minerály, tak nevím, jestli něco takové

0: existuje pro kočky?
1: Určitě na trhu existuje spousta vitaminových preparátů pro kočičky. My třeba přidáváme probiotika často kočičkám, protože základ imunity jsou zdravá střeva, takže tady to čas od času přidávat kočkám do stravy je určitě vhodné, nebo obyčejný pangamin.
0: Pangamin znám, to jsou takové poměrně tuhé, velké tablety a kočka, jak známo, je vybíravá i co se týká tvaru a konzistence, tak nevím, jak potom tu tabletu do ní vpravíte.
1: Dá se koupit i drcený pangamin v prášku, to se dá přidávat do jídla a já jsem měla, si pamatuju, jednou svého kocůrka, který pangamin měl vyloženě jako lahůdku, on to miloval, takže ono jim to chutná, protože třeba i ty probiotika, které sypeme na to jejich stravu, tak ty obsahují vlastně kvasnice.
0: Říkáte, že jeden z vašich kocourků miloval pangamin, že to pro něj byl pamlsek. No a co já vím, tak u psů se při té výchově postupuje právě s pomocí různých pamlsků. Jak je to s nějakým výcvikem koček? O tom si dnes také řekneme víc.

0: Lucie Oravcová, dnešní host pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. A teď otevřeme kapitolku, která může být trochu diskutabilní. Viděla jsem i cirkusové číslo, kde kočičky plnily jakési úkoly a předváděly se. Ale na druhou stranu říká se, že kočku vycvičit není možné. Tak skončili jsme minulý vstup u těch pamlsků. Šlo by to přes ty pamlsky nebo?
1: Určitě by to šlo. Viděla jsem spoustu videí, kdy kočky dělaly různé jako pejskové postoje a poslouchali toho pánička, ale já tady toho moc příznivcem nejsem. Já ty kočky nedrezuruju. Já jsem ráda, že si žijou takovej ten svůj spokojený život a necvičila bych kočky.
0: Takže alespoň ty základní povely, co jsou třeba u psa, nemá to vlastně význam?
1: Pro mě osobně to význam nemá. Možná někdo si to může jako zkusit. Některé kočičky jsou třeba na tady to víc vhodné, ale já jsem ráda, že ty moje kočky si hrajou po svým a že jim dopřeju ten kvalitní život, ale drezurovat je určitě nechci, ani jsem tomu nikdy nebyla nakloněna.
0: Nicméně něco jako výchova by nastat mělo, protože samozřejmě kočku během jejího života může potkat i nějaký zdravotní problém a minimálně veterinární kontrolou by čas od času měla projít. Musí být zvyklá na to, že na ní člověk sáhne, že třeba ten veterinární lékař se bude chtít podívat do ouška, do tlamičky. Dá se tohle alespoň trošku nacvičovat?
1: Ne, nedá. To prostě buď se ta kočka nechá ošetřit, anebo na sebe nenechá šáhnout. Potom jsou určitý preparáty, jak na přírodní bázi nebo od veterináře, který se prostě před tou návštěvou lékaře podají a ta kočička se sklidní. Ale tady v tom právě ta kočka je svá. Buď máte kočku, která na sebe nechá šáhnout úplně v klidu, nechá si se sebou takzvaně vytírat, a pak je taková kočička, která i když jí máte 10 let doma, tak prostě s ní nic neuděláte.
0: Ale když už jsme se zastavili u toho veterinárního lékaře, tak samozřejmě může přijít vážný zdravotní problém, ale jak jsem řekla, určitou kontrolou by každé to zvíře, byť doma v pečlivosti chované, projít mělo. Takže další kapitolka bude nést název Veterinární medicína a kočky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Veterinární medicína a péče o kočky, tak to je další kapitolka dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s Lucí Oravcovou, takto předsedkyní spolku na ochranu zvířat Litoměřicko. Ale vaše zkušenosti budou určitě obecně platné. Takže mám doma kočku, která je naprosto v bezpečí, nechodí nikam ven, takže nemůže se s žádnou nákazou potkat, alespoň si to myslím. Nemůže potkat blechu ani klíště. Ale přesto asi nějakou veterinární kontrolu, nevím, jestli v pravidelných intervalech, nebo jak by mít měla. A co očkování, je nějaké povinné?
1: Očkování můžeme začít s ním, není povinné u kočiček. Určitě je doporučováno u kočiček, který chodí ven, nebo třeba u lidí, kteří pracují v nějakém prostoru, kde se potulují venkovní kočky, aby si domů nemohly zanést nějakou infekci. Jinak odčervování určitě je vhodné, ale já doporučuji po takzvané koprologii, protože pokud zvíře nemá parazity, je zbytečné do něj dávat zase další chemii.
0: Možná bychom ten termín koprologie měli trošku objasnit.
1: Koprologie je vlastně rozbor hovínka, trusu kočičky. Sbírá se 3 dny do skleničky, uchovává se v lednici, pak odnesete lékaři, stojí to pár stovek a vlastně zjistíte, jestli kočička má parazity nebo ne.
0: A pak samozřejmě v případě potřeby se aplikuje příslušné léčivo. Teď, když dojde opravdu na nějakou chorobu, nevím, jestli jsou nějaké specifické kočičí nemoci?
1: Ano, bohužel kočičky tady v tom jsou trošku složitější než pejskové. Oni často trpí na takové kočičí rýmy. To si bohužel nesou už jako od narození, mají to v sobě už od koťátek, co si přenesli třeba přes maminku. A může se to projevovat v nějaké mírné formě nebo prostě chronické. Často trpí na gingivitidy, to jsou takové záněty dásní. S tím se moc nic nedá dělat, dá se prostě podporovat imunita a je dobrý ty kočičky nechat zkontrolovat. Časem třeba budou potřeba vytrhat zuby, bohužel.
0: No pak se samozřejmě musí upravit i ta strava, aby vůbec mohla kočka přežít. Pokud vím, tak dneska i ta veterinární medicína velmi pokročila a je schopná provést operace nadmíru složité. Tady ale nevím, jak potom ten majitel se rozhoduje. Někdy je to i otázka poměrně značné finanční náročnosti a někdy si tak člověk říká, a já ji nebudu zbytečně trápit.
1: No to bohužel ano, ale já doporučuji všem majitelům si založit třeba pojištění pro zvířátko a vím, že to docela dost nákladů vrátí.
0: Slyšela jsem třeba o kloubních náhradách, o kastraci, to by byla také velká kapitola, kterou bychom mohli otevřít, ale samozřejmě stejně jako u lidí, tak i u těch koček řadu problémů přináší sebou věk. Takže když už ta kočka je starší a nevím, kdy u kočky začíná stáří?
1: No abych řekla, tak od těch 10 let už je dobré tu kočičku pravidelně kontrolovat. Já třeba doporučuji jednou za rok takovou základní biochemii krve, kde se zjistí stav ledvin, jater a také určitě 100% kontrolovat stav chrupu. Poznáte, že kočička třeba slintá, trošku je nakýjí, anebo jí smrdí z úst, protože ty zuby jsou propojený s ledvinama a jakmile má kočička problém se zubama, tak jí to jde do ledvin a často brzo bohužel odchází kvůli tomu.
0: Tady zase prevence je lepší než následná léčba. Probrali jsme toho dnes ve světě zvířat docela dost a pořád ještě nejsme na konci celého toho povídání. A poslední minutky dáme znovu činnosti spolku na ochranu zvířat Litoměřicko a také těm dobrovolníkům.

0: Čas je neúprosný, takže i dnešní vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s Lucí Oravcovou se pomalu chýlí ke konci. Ale ještě bych se chtěla zastavit u činnosti Spolku na ochranu zvířat Litoměřicko. A to zejména proto, že jste už na začátku tak trošku si požalovala, že těch dobrovolníků, lidí, kteří jsou ochotní a schopní pomáhat, je pořád málo. Tak pojďme poděkovat těm, kteří ten svůj čas a energii dávají.
1: Určitě, moc jim děkuju, oni to vědí a nesmírně si toho vážím, protože vím, jak je to těžké při práci a rodinných povinnostech si ukrojit ten čas a věnovat ho prostě jen tak těm zvířátkům.
0: Tady funguje to, čemu se říká dočasná péče, dočaska. Tak z rodiny mám také zkušenost, že kočka, která byla tedy v té dočasné péči, je už čtvrtým rokem, takže někdy to skončí tak, že opravdu najde prostě to zvíře nový domov.
1: To se stává velmi často, já sama jsem toho příkladem. Je těžké, když máte to zvířátko u sebe a zvyknete si na sebe ho potom dát pryč, ale bohužel tak to potom končí ta dočáska, protože už nemůže vzít další zvířátko.
0: Takže i tady je potřeba to promyslet hodně dopředu. Co byste popřála všem, kteří se starají o zvířata, která tu pomoc potřebují a sama si pomoc schopná nejsou?
1: Přála bych jim dostatek síly a energie, aby to všechno zvládali a přála bych, aby měli okolo sebe spoustu skvělých lidí, kteří jim v té pomoci zvířátkům budou pomáhat, protože bez toho bychom prostě nemohli fungovat. My vlastně fungujeme taky jenom na základě pomoci od lidí, jak finančních darů, tak materiálních darů, protože prostě obce, stát, města, ty kočičky moc zatím nezajímají. Na všem jsme závislí na té pomoci od lidí.
0: Do dnešního pořadu Svět zvířat už se toho víc nevejde. A pokud se vám zdá, že jste neslyšeli všechno, nebo by vás zajímaly další informace, tak by pomohla návštěva vašeho webu, vašich stránek.
1: Určitě, Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko, budeme moc rádi, je tam kontakt, je tam e-mail, je tam telefon na mě, máme stránky YouTube, máme na webu krásný videa, takže lidi se můžou určitě podívat a třeba nás nějakým způsobem podpořit, anebo si vzít kočičku do adopce.
0: Kočičí videa, to je, řekla bych, klasika. Pamatuji sama ještě dobu, kdy se televizní přestávky vyplňovaly košíkem plným koťátek a bylo to kolikrát lepší než celý program. Tak přeju vám i všem vašim dobrovolníkům, aby se práce dařila, aby těch kočiček, které pomoc potřebují, přece jenom ubývalo. Pro dnešek díky a hezký den.
1: Děkuji také za pozvání. Naschledanou.
0: No a pro posluchače Českého rozhlasu Sever už je tady poslední informace. Za malou chvíli přijdou další aktuální zprávy a pak už pořad Písničky na přání. Hezký poslech vám přeje Slávka Brá.

do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklový let s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Zákaz mobilů na školách bude částečný, žáci je budou moct používat k výuce. Železniční přejezd mezi Benešovem a Františkovem nad Ploučnicí je kvůli opravám uzavřený. V ústecké čtvrti Bukov pokračuje stavba justičního paláce. Dnes bude slunečný den, čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů, na horách 15 až 18. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. Od příštího školního roku by mohl začít platit zákaz telefonů ve školách. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením ve sněmovně. Žáci mateřských a základních škol by ale mohli telefony použít, pokud by jim to jako součást výuky povolil učitel. Správa železnic začala s opravou železničního přejezdu mezi Benešovem a Františkovem nad Ploučnicí. Upozorňují na to radnice dotečného místa a obce na svých internetových stránkách. Přejezd by měl být úplně neprůjezdný až do úterka. Uzavírka se dotkne i veřejné dopravy.
2: Objížďka vede přes Dolní Habartice, Velkou Bukovinu a Žandov. Uzavírka omezí také linkové autobusy číslo 437. Spoje s výjimkou ranního posilového spoje pro školáky nebudou obsluhovat zastávky v Benešově u rozcestí na Heřmanov Benešov závod a ve Františkově Ostrý závod a Pila. Platí pro ně navíc výlukový jízdní řád. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V ústecké čtvrti Bukov postupně přibývají patra nových budov justičního paláce. Kvůli předcházejícímu rozsáhlému průzkumu, při kterém našli archeologové kosti mamutů, se termín dokončení posunul z první poloviny roku 2027 na květen 2028. Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Sport. Profesionální i amatérští běžci obsadili centrum Ústí nad Labem. Koná se tam totiž Matony Running Festival, hlavní závod, půlmaraton na více než 21 kilometrů a odstartuje na Mírovém náměstí ve 14 hodin a 30 minut. Počasí. Dnes čekáme slunečný den, bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer místy přechodně bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů. Na Šluknovsku kolem 19 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Čekáme slabý proměnlivý vítr. Přes den většinou mírný až jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Klášterci nad Ohří v ulici Chomutovská je nehoda. Osobní auto tam narazilo do lampy. Nehoda je bez zranění a na místě už je policie. A stále připomínáme rozsáhlé uzavírky dnes v Ústí nad Labem kvůli půlmaratonu. Bezplatná infolinka je 800 165 102. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik pro pěkné víkendové poledne, další z písniček, které nestárnou, tak to byl Petr Spálený a 60. léta. Od mikrofonu vám příjemný poslech i v sobotu přeje Miroslav Tartárek a pojďme si osvěžit kontakty do studia a do písniček na přání. Tak telefon k nám, ten má číslo 475 212 212, SMSky, ty můžete posílat na 90 011 04 ve tvaru první slovo Zahrajte mezera a potom text vašeho vzkazu. A nebo nám napište e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. No a teď už nás čeká ta první písnička na přání a k ní tady mám jeden písemný vzkaz a také e-mail. A hned to také přečtu. Prosím, mohli byste zahrát Milušce Moclové k 70. narozeninám písničku Pár přátel? Přejem všechno nej, život ať máš veselej, starosti hod za hlavu, ať máš skvělou náladu. To ti přejí děvčata z Děčína, Markvartic a Habartic a my se přidáváme a tady už je Michal David.

0: To je tady Michal David a písnička Pár přátel. Tu jsme hráli k písemnému vzkazu, no a já už tady mám nachystaný ten první telefonát po 12. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu Sever vítám paní Marii od Benešova nad Ploušnicí, tedy z Děčínska. Já vás vítám. Dobrý den vám přeju.
1: Já vám nápodobně děkuji a prosím vám bych o písničku, kterou jsme si zadali, kterou jsem vás poprosila.
0: Juditha Čedovská a Dominiku.
1: Dominiku, ano, a pro vás, pro všechny posluchače a prostě, ať se to líbí lidem.
0: A ať se hezky poslouchají vám a hezkou tak sobotu je. A zase nápodobně. Někdy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Julita Čezovská, písnička Dominiku, za námi v písničkách napsání už první e-mail, první telefonát, tak teď si také odbavíme první SMSku. Prosím, zahrajte pro všechny písničku od skupiny Oceán, Ráchel. Tak za chviličku a samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a písničky Na přání, tak to byla skupina Oceána a písnička Ráchel, tu jsme hráli k SMS-ce, no ale pojďme se vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212. A tohle číslo také vytočila paní Marcela z Ústí nad Labem Neštěmic. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju, děkujeme. Tak my se teď vypravíme za jednu starší písničkou a zůstaneme tentokrát na našich, nebo i tentokrát u našich těch oblíbených skladeb. Tak jakáže to bude a komu ji zahrajeme?
1: Je to od Milana Chladila a Ivety Simonové, Láska k nám přilétá, a zahraju ji. Nejdřív zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač, a pak ji pošlu Helce do Litvínova, včera jsem ji slyšela, pak tu paní Milenku do Českého ráje, tu jsem taky slyšela včera, a ještě to posílám Marušce do Šestajovic a Marušce do Chomutova. A jinak posílám písničku všem, s kým si dáváme hrát, a pro ty lidi, kdo jim nikdo nenechá zahrát.
0: A také vám, ať máte hezkou sobotu a jdeme hudebně vzpomínat, tady jsou Iveta Simonová a Milan Chladil, a naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezkou sobotu.

0: Láska k nám přilétá, tak to byly Iveta Simonová a Milan Chladil v písničkách na přání. My se teď po telefonátu zase podíváme třeba na další z vašich mnoha SMSek. Prosím, zahrajte od Heleny Maršálkové a Františka Nedvěda písničku Ranec plnej písní. A bylo by to pro moji rodinu a také pro vás. Děkuju, Honza z Maršova.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Jana Maršálková, také František Nedvěd a Hranec plný písní. Písnička nám dohrála a pojďme se tedy opět věnovat telefonu sem ke mně do studia. Ještě jednou připomínám, číslo je 475 212 212 a po nějaké době ve vysílání vítám také posluchačku Lidku z Mikulášovy. Dobrý den, sobotní.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste tady vybrala písničku, kterou tady moc nehrajeme, ale je moc hezká, tak třeba to napravíme, už

0: takže ji pustíme v písničkách na přání. Tak jakou skupinu jste tady po mně chtěla?
1: Mr. Big.
0: Ano, písnička od skupiny z přelomu 80. a 90. let, to Be With You, velký hit z roku 92, jsme tady spolu vzpomínali, vidíte? Tak ano, komu zahrajeme tu písničku?
1: Bude to pro vás, Rália.
0: Děkujeme.
1: Pro všechny severáky, pro mého manžela, pro mě.
0: Dobře, tak i vám tam všem hezkou sobotu a teď jdeme hudebně vzpomínat na 90. let a tady je skupina Mr. Big a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Už.

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Písnička, která rozhodně také nestárne, tak to byl Josef Laufer a s Bohem láskou já jedu dál a hudební výlet do našich domácích 80. let. Konkrétně jsme se vypravili do roku 1983. No ale stále jsou tady také písničky na přání, budou tady až do 13 hodin a já tady mám teď před sebou také nachystané další čtení a další váš e-mail. Dobrý den k vám do studia, děkujeme a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Přítel, který nezradí od Marcela a Jiřího z Mošků k narozeninám pro moji kamarádku Martinu Veselkovou. Milá Martinko, k tvým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy a my se také přidáváme a přejeme jenom to nejlepší.

0: přítel, který nezradí, Marcel Zmožek a Jiří Zmožek v písničkách na přádí. Pojďme se opět věnovat také telefonní lince. Ten další telefonát je z Ústí nad Labem a ze studia v Ústí nad Labem z Českého rozhlasu Sever paní Helenu na telefonu. Zdraví, Mirek Tartárek, já vás vítám. Hezký podvečer.
1: Hezký poledne, odpoledne.
0: Já jsem teď podvečer, víte, to je naučené, jak vysílám vždycky od těch 18
1: jasný,
0: hodin. Takže se omlouvám. Omlouvám,
1: ne,
0: je poledne, jo? Nikdo nechce ještě spát, je brzo. Tak písnička je nachystaná.
1: Já bych měla prozbičku, chtěla bych sama pro sebe si nechat zahrát. A mamince a babičce do nebíčka, už jsem dlouho neslyšela písničku od Valdemara Matušky. Písem pro Kristýnku.
0: Dobře, a já přeju i dál hezký den a opravdu nechoďte spát, ještě je opravdu brzo. Teď je čas na
1: tak
0: oběd.
1: Jo, hezký den.
0: Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Valdemar Matuška, píseň pro Kristýnku. Já už tady mám nachystané také další čtení, další váš e-mail. Dnes má moje maminka tady čtu Jaroslava, první výročí od komplikované operace. Chce poděkovat svým ošetřujícím lékařům a pomocnému personálu nemocnice v pražském Motole a posílajme písničku od Jaromíra Majera, Jsme děti slunce. S přáním hezkého víkendu také všem posluchačům a k vám do rádia. Sylvie a Jaroslava z Prahy, obě zdravím a jdeme opět hudebně vzpomínat.

Tolik tedy Jaromír Majer, já tady mám nachystané hned další čtení a další z vašich e-mailů. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Santa Maria de la Mer pro našeho tatínka a dědečka Jiřího Pražáka z Vrlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme za písničku a přejeme vám do studia a všem posluchačům krásnou slunečnou sobotu za celou rodinu Renda s Míšou a Marťasem. Písničky na přání za chviličku končí, čekají vás zprávy a po nich už začínají výlety s Pavlem Kudrnou. No a po 14. hodině se na vás u pohodového odpoledne těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Regionální muzeum v Žadci dnes pokřtí chmelové komiksy. Na Liberecku se jede cyklozávod a omezuje dopravu. O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. Dnes očekáváme jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V zahradě kapucínského kláštera v Žadci dnes v 14:30 pokřtí dva komiksy o chmelu. Podle ředitelky regionálního muzea Evy Budkové jsou složené taky z obrázků, které vytvořili děti během muzejní noci. Jejich vydání stálo zhruba 90 tisíc korun, z toho 63 tisíc pokrylo Ministerstvo kultury.
2: Jeden z komiksů ukazuje, jak se pěstuje chmel. Od drátkování přes zapichování až po zavádění. Ve druhém se děti dozvědí, jak se chmel sklízí a suší. Komiksy zatím dostanou děti ze škol, které navštíví muzeum. Později je podle Budkové chtějí taky prodávat. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Řidiči a další účastníci silničního provozu na Liberecku musí dnes počítat s dopravním omezením. Regionem totiž vede trasa cyklistického závodu Ještěd Road Classic. Organizátoři upozorňují na uzavřené úseky na trati a závod končí v 18 hodin.
3: Trasa začíná v Liberci a povede přes Bedřichov do Jizerských hor. Přes hory pojedou závodníci až do Dolní Řasnice, odkud se vydají přes Oldřichov zpět na Liberec. Před Libercem ale odbočí do Krištofova údolí a závod skončí na Ještědu. Trasa je dlouhá téměř 100 kilometrů. Konkrétní uzavírky a doporučené objízdné trasy najdete na webu roadclassics.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Začíná festival Děti čtete. Slavnostní zahájení literární přehlídky se uskuteční dnes odpoledne v pražské Verichově vile. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne více než 30 akcí, mezi nimi autorská čtení, besedy i divadelní představení. 17. ročník se odehraje nejen v Praze, ale i v dalších 5 městech, třeba v Brně, Olomouci nebo ve Znojmě. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Lidé při ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme většinou slunečný den. Bude skoro jasno až polojasno. Večer bude místy přechodně oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů. Na Šluknovsku kolem 19 stupňů a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici číslo 10 v 66. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Čekejte zdržení a projíždějte se zvýšenou opatrností. A stále připomínáme rozsáhlé uzavírky dnes v Ústí nad Labem kvůli půlmaratonu. V centru Litoměřic stále pokračují opravy v ulici Dlouhá u centrálního náměstí. Až do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Dominikánská a Jezuitská. Tak příjemný poslech.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak a jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné, možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi s pejsky, maminky s kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, veďte Lucie.
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci, můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadí, dělo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslné části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. Potom máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny, to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky, ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou, výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce, a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď, pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 80. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou, jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem za půl hodiny začne hlavní závod Matony Running Festivalu. Běžci vyběhnou na trať půlmaratonu. Kvůli těžbě dřeva se turisti a houbaři nedostanou do okolí Koliby v Dubí. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Dnes očekáváme jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Do Ústí nad Labem se dnes sjíždí účastníci 16. ročníku Matony půlmaratonu. Letos se přihlásilo přes 3,5 tisíce závodníků. Pořadatelé upozorňují na výrazná dopravní omezení od Mírového náměstí až po Předlice. Těžba dřeva uzavřela část lesa v Dubí na Teplicku. Houbaři a turisti se tak nedostanou do oblasti od dubského vlakového nádraží až k projektu bývalé restaurace Koliba. Informoval o tom Aleš Klip z Lesů České republiky. Lesní práce potrvají až do listopadu.
2: S těžební činností souvisí i intenzivní odvoz dřeva a tedy zvýšený pohyb lesnické techniky a další mechanizace. Proto státní podnik vyhlásil kvůli zajištění bezpečnosti zákaz vstupu do této příměstské části lesa, kam často míří místní obyvatelé, turisti i další návštěvníci. Aktuálně třeba houbaři. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Dnes a zítra nabízí kina po celé České republice projekce za 100 korun. Akci Kinodny pořádá Asociace provozovatelů kin, zapojeno jich je téměř 200. Diváci ve 460 sálech uvidí české i zahraniční filmy. Promítat se budou novinky i kultovní klasiky.
3: V Libereckém kraji je do akce zapojeno 7 kin. V Liberci, Frýdlantu, Mimoni, Turnově, Semilech a Lomnici nad Popelkou budou kina promítat třeba nového Spidermana nebo digitálně restaurovaný film Anton Špelec Ostrostřelec. V semilském kině Jitřenka se zároveň koná druhý ročník festivalu Semifilm. Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne.
1: Počasí.
0: V noci bude poměrně oblačno, kránu se výjimečně vytvoří i mlha. Během noci teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům Celsia. Na horách bude 12 až 9 stupňů. Zítra bude oblačno, kolem poledne taky déšť a nebo přehánky. Později večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší nedělní teploty 18 až 21 stupňů. Na Šluknovsku kolem 17 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici číslo 10 v 66. kilometru ve směru na Prahu stále stojí porouchané vozidlo. Čekejte zdržení a projíždějte se zvýšenou opatrností. V centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Dominikánská a Jezuitská. A taky připomínáme rozsáhlé uzavírky dnes v Ústí nad Labem kvůli půlmaratonu. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je pár minut po 14. hodině a právě začíná sobotní pohodové odpoledne. Opět jsme pro vás nachystali spoustu zajímavého. Dát prostor touze druhých, i o tom je nová výstava v Domě umění v Ústí nad Labem s názvem Infrastruktury. Více se o ní dozvíte v této hodině, dojde také na rubriku Co v učebnicích nebylo. Nachystali jsme i spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete na Pavla Bobka nebo na Babiho Daňka. Tohle už bude Václav Neckář a Lás ztracená. Tak ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Sever.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: tu nejvíkendovou náladu s Českým rozhlasem Sever, písnička, která nestárne. To byl Pavel Bobek a já ti zpívám. No a teď už bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám prozradí Martin Písařík. A dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik písnička od Julie Slováčkové, Nepopsaná. Posloucháte Český rozhlas Sever, kde už je pro vás nachystaná slíbená reportáž sobotního pohodového odpoledne. Obří kruhy s kancelářským nábytkem, holografické video o atomové válce i počítačové hry nabízí nová výstava v Domě umění Ústí nad Labem. Expozice s názvem Infrastruktury dát prostor touze druhých propojuje technologie s mezilidskými vztahy.
1: Infrastruktura znamená nejenom, že něco je pod zemí a dodává na to elektřinu, ale že jeden druhýho posloucháme a rozumíme se.
2: Uvedl výstavu kurátor Václav Janoščík. První dojem na mě v galerii udělala kruhová ocelová konstrukce, na které byly navléknuté dveře, židle a pracovní stoly.
1: Infrastruktury obvykle jsou něco, čeho si nevšímáme, něco, co dokud se to nerozbije, tak to nevnímáme, ale vždycky jsme z toho součástí. Ať už jde o telekomunikace, nebo třeba právě o porozumění. A Dušan Záhoranský, jehož tady ta instalace se sestává z těch tří obrovských kruhů, tak vlastně taky ukazuje to, jakým způsobem práce, speciálně s tím symbolickým kancelářským prostředím, je něco tak strašně neodmyslitelně spjatý s naším životem, že už o tom ani nepochybujeme.
2: Rozumím tomu správně, že ten hlavní dojem, který by si měl návštěvník odnést, je to, abychom více naslouchali.
1: Je to rozhodně tak. Ta výstava, když přejdu k tomu, jak trochu vypadá, tak je tak netradičně pojatá, je velmi plná, je trošičku potemnělá, člověk tam jakoby ty věci musí trochu hledat sám. Rozhodně to není tak, že by byly jen obrazy na zdech, nebo že by všechno bylo krásně přímo nasvícené, ale jde o nějaký takovou trochu jako džungli, nebo o takový spletenec uměleckých děl.
2: Svoje dílo mi představil i student Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Dmitrij Ostrecov.
3: Sledujeme příběh, jak ta postava se z ničeho nic ocejí v této krajině. Nevíme, proč se tam nachází, nevíme, jak se tam ten člověk dostal, ale sledujeme abstraktní příběh o tom, jak ta atomovka na něj spadne a on přijme svůj osud.
2: Výstava v Domě umění potrvá do poloviny listopadu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohly úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj. Nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
0: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
2: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
0: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
0: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
0: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Sever jsme si zahráli další písničku, která nestárne. Určitě jste poznali, že to byl Vaby Daněk a Rusa na kolejích.
1: Křížem krajem.
0: Až budete procházet centrem Hřenska, asi 500 metrů od břehu Labe, po pravé straně, narazíte na nenápadnou odbočku do skal. Cesta vás dovede k neobvyklému domu, který byl postaven jako plynárna. Podle Evy Bucharové vypadá jako hobbití dům.
2: Odbočka vás rychle dovede na prostranství před úzkou skalní rozsedlinou, do které je vestavěn, jak to jenom popsat, chce se mi říct hobití dům nebo zmenšená kopie středověkého hradu. Ten dům vám vezme dech, sotva jste něco podobného někdy někde viděli. Kamenný dům má různé vikýře, terasy, teče pod ním potok, ze skalních výklinků vykukují malé kamenné zvířecí bytosti, snad hlídači domu. Dům byl vystavěn v roce 1905 jako plynárna. Překrásný kamenný dům postavili opravdu jako plynárnu na acetylenový plyn, která zásobovala svítiplynem 12 nedalekých obytných domů. Budova plynárny byla postavena na vhodně zvoleném místě, v poměrně úzké rokli, kde by v případě výbuchu neohrozila obydlené domy v obci. Ke svému účelu sloužila jenom asi 20 let. Během dlouhých desetiletí budova chátrala. V roce 2005 ji zrekonstruoval nový majitel a přeměnil plynárnu na penzion. Vejdete-li dovnitř, ohromí vás mohutné hodiny na zdi. Jejich velká ozubená kola do sebe efektně zapadají, aby hodinu co hodinu hlasitě oznámili, kolik času z dneška zase uplynulo. Verneovské nákresy strojů, historické rozvodné skříně, tlakoměr, telefon, fon na kliku i americká kamna jako originální svítidlo. To všechno ve vás vzbudí zvláštní náladu. Že jde k tomu všemu o svrchovaně strategické místo, to je vám nejspíš už jasné. Doslova kolem stěn plynárny se prodírá zeleně značená skalní stezka. Šplhá do obce Janov k rozhledně, ze které budete mít české i saské Švýcarsko jako na dlani.
1: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, sobotní pohodové odpoledne je v plném proudu. Dozněla náma písnička od Daniela Landy a před námi je další reportáž a další téma. Složení páru letošního ročníku taneční soutěže Stardance je dávno známé, ale jak to komu na parketu půjde, to se teprve uvidí. Slávka Brádlová zpovídala Tomáše Poláka, frontmana populární skupiny Opět a Radeček a jeho partnerku Adrianu Maškovou. Ta kromě tance studuje architekturu a tak se nabízí otázka, jestli z muzikanta Tomáše Poláka lze vybudovat i tanečníka.
1: Dobrá otázka velmi. Vlastně nevím, jestli jsem schopná to odhadnout na první pohled. Takhle, když to vidím, tak si myslím, že to bude v pohodě, ale Tomáš samozřejmě říká, že s tancem se moc nesetkal, takže to spíš spěje k té druhé odpovědi, že budeme to hledat, ale ať už tak nebo tak, tak si myslím, že to bude příjemná cesta.
2: Na druhou stranu říká se lepší učit než přeučovat.
1: To rozhodně. To vždycky, když někdo přišel a říká, jo, já jsem chodil do tanečních chářské, no.
3: Tahle výhoda tady platí 100%.
2: Já si myslím, že jako muzikant máte těch výhod víc, hudební sluch, smysl pro rytmus, ale přetavit to do toho pohybu, no to už je zase ta vyšší dívčí.
3: No to si přesně myslím, no, že ono jako určitě nějaká výhoda to je třeba oproti tomu, kdybych byl jako hudbou úplně nepolíbený, rytmus asi nějak jakoby mám, umím cítit, ale přetavit to jako do toho pohybu, s tím mám fakt problém. Mě to trošku připomíná, jak vím přesně, jak co by se mělo namalovat, ale já mám tu disporuchu, jo, a já nejsem schopný to vlastně namalovat, i když přesně vím, jak by to mělo být, tak jedině se ho mám strach, abych to uměl potom jako přetavit do toho pohybu, ale tak snad jo.
2: Tady právě pak můžou nastat nervy a tréma z toho, že právě, že ten smysl pro rytmus máte a cítíte, že tam nejste, tak to pak ty kroky může zamotat ještě trochu víc.
3: Jo, já se domnívám, že u mě nějaký stres a z tohohle jako nemůže být, mě já se můžu jenom mile překvapit, takže asi stres nějaký jako významný ne. No tak uvidíme, jak na mě Adri bude hodná nebo přísná, potom z toho budu možná mít stres jako a lehké žaludeční nějaké prostě neurózy, ale já věřím tomu, že to bude fajn.
2: Poslední otázka. Pamatuju jednu řadu Stardance, kdy se jedno kolo tančilo na české písničky. Kdyby tam zaznělo něco od skupiny Opět a Radeček, byl by to bonus?
3: Tak samozřejmě, že by to byl bonus, no tak na takovou krásnou muziku tancovat, ale snad ani ne. Já obecně jako nerad, třeba někdo má vždycky pocit, že mě tím udělá radost, že pustí v restauraci muziku, když mě tam vidí naši muziku a mě to přijde vždycky takový blbý, trapný. Ne, nepotřebuju. Já si rád poslechnu nějakou novou muziku, objevím novou muziku a moc se těším, co nám Adri vybere.
1: Vybereme spolu, dáme si session a probereme, vybereme pecky. Už mám nápady, tak se na to těším.
2: Diváci taky. Děkuju za rozhovor. Mějte se.
3: Děkujeme moc, mějte se krásně.
0: Já ještě dodám, že letošní ročník Stardance vypukne už 10. října večer. A nás na Českém rozhlasu Sever čeká další písnička. Tady je Hana Zagorová a Počítadlo lásky.

Dohrává nám písnička od Hany Zagorové, pomalu se nám také blíží 15 hodin a vás tím pádem čekají další aktuální zprávy. Například se dozvíme, že v Děčíně, Liberdě se koná tradiční zemědělská výstava. Za chvíli se na vás ve vysílání Českého rozhlasu Sever opět těší Mirek Tartárek.

0: Pátek, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Pražská policie pátrá po 37leté ženě. Může být v ohrožení života. V Děčíně Lidberdě se koná tradiční zemědělská výstava. Největší literární festival pro děti a rodiče Děti čtete nabídne 30 akcí v 5 městech. V noci teploty spadnou k 10 stupňům, na horách 9 a zítra budou nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Policisté vyhlásili pátrání po 37leté Daně Frankové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, popisuje policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
4: Žena na sobě měla naposledy světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Areálu střední školy zahradnické a zemědělské v Děčíně v Lidberdě tento víkend pokračuje tradiční zemědělská výstava. Návštěvníci na ní uvidí a budou si moci koupit školní výpěstky. Připravená je taky výstava zemědělských zvířat i techniky.
6: Podle internetových stránek školy se návštěvníci můžou na výstavě potkat se studenty nebo se zeptat odborníků na chov zvířat a pěstování rostlin na rady a tipy. Řidiči musí počítat v okolí školy se zvýšeným počtem automobilů. Jako tradičně pro ně bude vyhrazené parkoviště kolem školní prodejny Azalka. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Návštěvníci původní výstavy o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu můžou zavítat do novější navazující expozice. V BG klubu naproti muzeu jsou k vidění tehdejší architektury. Výstava potrvá do začátku listopadu. Začíná festival Děti čtete. Slavnostní zahájení literární přehlídky se uskuteční dnes odpoledne v pražské Verichově vile. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne více než 30 akcí, mezi nimi autorská čtení, besedy i divadelní představení. 17. ročník se odehraje nejen v Plzni, ale i v dalších 5 městech, třeba v Brně, Olomouci a nebo Znojmě.
0: Počasí.
4: V noci bude poměrně oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří i mlha. Během noci teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům, při uklidnění větru dokonce k 7. Na horách bude 12 až 19 stupňů. Zítra bude oblačno, kolem poledne taky déšť a nebo přehánky.

0: stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích na Masarykově třídě se aktuálně srazila dvě osobní auta a na místě by měla být policie. A stále připomínám rozsáhlé uzavírky v Ústí nad Labem kvůli půlmaratonu. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je pár minut po 15. hodině a na Českém rozhlasu Sever pokračujeme v pohodovém sobotním odpoledni. A co vás v našem vysílání tedy čeká dál? Třeba pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Také si budeme povídat o počasí s meteorologem. Rozhodně nevynecháme ani spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Michala Dušného nebo na Karla Zicha. Na úvod si ale zahrajeme od Martina Maxi písničku Selaví.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: Koukám, jak celá země vstává, zpíval Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Sever, o našem pohodovém odpoledni zůstáváme i nadále. Teď už si s námi osvěžte pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
2: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
1: Kdo je ovládá?
2: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat. A zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
1: Co takový dron všechno umí?
2: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
1: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
2: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si na Českém rozhlasu Sever povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik skupina Jelen a Magdaléna. I dál přeji všem pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se ještě dnes anebo zítra na nějaký víkendový výlet, na procházku nebo vyrážíte na houby a zajímá vás, jaké je a bude počasí tady u nás na Severu? No tak právě proto už mám na telefonu Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké je počasí na Severu Čech právě teď?
1: Aktuálně máme na obloze, dá se říci, a docela hodně oblačnosti. Srážky se nám nevyskytují a vyskytovat by se neměly a na stanicích aktuálně měříme od 20 až do 23 stupňů Celsia, akorát ve Štuknovském výběžku a na stanici Bangsdorf, tam aktuálně máme 19 stupňů Celsia a na horách tam máme zhruba okolo 16 stupňů Celsia.
0: Možná někdo plánuje nějaké ty ještě akce také třeba přes noc, tak jak to bude vypadat v noci na zítra s tím počasím?
1: Tak v noci bychom měli mít a na obloze polojasno až oblačno, akorát k ránu se nám ojediněle a vytvoří mlhy a ty nejnižší ranní teploty očekáváme od 13 do 10 stupňů Celsia a v místech, kde se může uklidnit vítr, tak tam by teploty spadly až na 7 stupňů Celsia.
0: No a čeká nás tedy ještě další víkendový den neděle, tak jak zítra v neděli to bude s počasím vypadat, co můžeme očekávat?
1: Zítra očekáváme, že nás bude přecházet studená fronta, takže ještě ráno bychom měli mít a na obloze oblačno, ale už během dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost a zhruba kolem poledne by se měly od severozápadu objevovat přehánky anebo déšť a večer to vypadá, že by ty srážky a oblačnost měly ubývat a zítřek vypadá, že bude chladnější a to teplotami od 18 do 21 stupňů Celsia a ve Štuknovském výběžku tam jen okolo 17 stupňů a zítra se nám taky rozfouká vítr. Ráno ještě bude foukat slabý, ale během dne už očekáváme, že by měl foukat mírný a jihozápadní a západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, ale večer se nám vítr a bude měnit na severozápadní a může přechodně i zesílit.
0: Tolik tedy Jan Hrubý z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za opravdu vyčerpávající informace a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pro dobrou náladu jsme si zahráli písničku od Miroš Birky, Katkam. Sobotní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje a teď už pro vás máme filmové tipy. Více o novém psychologickém thrilleru Call nám poví Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy.
3: V českých kinech vás teď možná bude trochu mrazit, tedy pokud navštívíte nový, lehtivý psychologický thriller Call. Adam má všechno, kariéru, krásnou ženu, dvě děti, byt v centru města. Jenže jedno odpoledne, kdy zůstane sám doma, se připojí na zdánlivě anonymní sex call. Nevinná hra, malý úlet nebo past. Na druhé straně sedí někdo, kdo ví víc, než by měl. Call je komorní psychologický thriller, odehrávající se v reálném čase, během jednoho hovoru, který postupně obnažuje mnohem víc než jen tělo. Film o touze, vině a trapnosti, která bolí víc než výprask, komorní, dráždivý a nakonec mrazivý. Jedno kliknutí totiž může změnit vše. V hlavních rolích Adama uvidíte Daniela Švába v roli manželky, slovenskou herečku Janu Kolesárovou a tajemnou Call Girl se zahrála teprve 19-letá Ines Ben Ahmed.
2: Filmové tipy.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Karel Zich s písničkou, která nestárne. Beatles bylo víc, pravda pravdoucí. No a já už se s vámi pro tuhle chvíli z Českého rozhlasu Sever loučím. Je tady totiž ten správný čas na pořad, o čem se mluví. Čeští vědci mají patent na speciální hydrogranule, které by mohly zemědělce zachránit před suchem. Jde o organické hnojivo ve formě granulí, které je schopné absorbovat vodu a tu pak postupně vypouštět do půdy. V čem je hnojivo tak unikátní? Jak ekologická a nákladná je jeho výroba a může úplně vyřešit boj se suchem? Na to se Lenka Šobová bude ptát spoluautora patentu Martina Stehlíka a Michala Kajfoše z firmy Histers.
1: O čem se mluví?
2: Taky jste letos v létě měli co dělat, abyste uzalévali vlastní zahrádku. A teď si představte, že máte velké hospodářství, pole nebo les. Stále častější dlouhá sucha trápí přírodu i ty, kdo se o ní starají. Jestli by řešením mohl být český patent v podobě vodu zadržujících granulí, si povíme v dnešním pořadu, o čem se mluví. U jeho poslechu vás vítá Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
2: Našimi hosty jsou dnes Michal Kajfoš, technický ředitel firmy Histers, a Martin Stehlík, odborný specialista a spoluautor patentu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: V čem jsou ty granule, o kterých si budeme povídat, unikátní?
3: Tak unikátní jsou vlastně, že to je jednoduchá aplikace vlastně organického přírodního hnojiva a jsou unikátní v tom, že drží hodně jako vodu. V tom jsou unikátní. Je to čistá výroba vlastně bez emisní, takže ta výroba je vlastně velice jako jednoduchá, neškodí životnímu prostředí.
2: Takže ekologická výroba a na konci unikátní ekologický produkt, který může zachránit to, s čím se my všichni v poslední době potýkáme.
3: Může nám velmi pomoct a usnadnit naše rozčilování.
2: Jak a proč se zrodil nápad vymyslet něco takového?
3: Tak já jsem se na vysoké škole věnoval vlastně organické hmotě, vlastně v terénu, v lesích, a zjistil jsem, že vlastně v hloubkách jí hodně jako klesá, že vlastně v té hloubce, kde se vysazují stromy, my se primárně specializujeme na výsadby stromů, vlastně aplikace toho hnojiva, že vlastně v těch hloubkách je tý organických hmoty vlastně asi čtvrtina, 2%, a vy vlastně žádným jinakým přírodním přirozeným způsobem vlastně tu organickou hmotu tam rychle jako nedostanete. Takže jediný nejvhodnější způsob je, když vysazujete strom, tam tu organickou hmotu nějakým způsobem dodat.
2: Když se řekne organická hmota, tak každý zahrádkář mého typu vidí kompost. Vy těm svým granulím říkáte velmi vtipně hydrokompost. Na jakém principu fungují?
3: Vlastně to slisovaná organická hmota má to málo vlhkosti při té výrobě, takže vlastně vy nenosíte vodu už v té podobě té aplikace, což se hodně odlišuje od toho kompostu, a je výhoda, že to uděláte rychle, protože klasický kompost, než se dostanete vlastně z toho biogenního materiálu, té organické hmoty k tomu kompostu, tak vám to trvá poměrně dlouho a spotřebujete hrozný množství energie a času na to. Takže tohle je vlastně jako zrychlený proces.
2: A je to tedy o tom, že ten materiál je tak vysušený a tak slisovaný, že neobsahuje žádnou vodu a posléze tedy umí
3: 10% oproti kompostu, který obsahuje třeba 60, vlastně, když si koupíte kompost nebo nějaký substrát, tak to v tom pytli máte prostě ten substrát vlhkej, ten má třeba 45% v sobě vody. Takže vy si koupujete 45% obsahu jako vodu.
2: Tady si to koupím bez vody a
3: má to 10%.
2: Ta granule mi to pak vrátí tím.
3: Ta granule po prvním styku s vodou, vlastně když prší, tak se začne jako nasakovat a vlastně drží tu vodu po dlouhou dobu.
2: Vysvětluje Martin Stehlík.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: S Michalem Kajfošem a Martinem Stehlíkem si dnes povídáme o hydrokompostu. Jak se ty vaše granule, kterým říkáte hydrokompost, liší třeba od hydrogelů, které už na trhu jsou a dělají totéž, umí zadržet vodu v půdě?
3: Tak je to přírodní produkt, který se netěží, takže to není rašelina, kterou bychom těžili a rašeliny bychom si měli vážit a máme jí málo. To je vlastně přírodní produkt, který se vyrábí ekologicky a vlastně vyrábí se ze zbytků vlastně bioodpadu, jo, buď zemědělského nebo klasického, takže vlastně je všude dostupný. A oproti hydrogelu slyší, že ta přírodní a hydrogel je syntetická vlastně výroba, je to aerosol, je to vlastně silikon a nechce nikdo dávat prostě silikon úplně jako do půdy, není to nic moc prospěšného. A nedokážu si představit, že by půdní zvířátka jako baštili silikon jako do sebe a potom není to úplně dobrý.
2: Když to hydrokompost si dají?
3: Hydrokompost si dají, jako si ho dávali po staletí, než jsme to byli my.
4: A doplním, že je to ta organická hmota, takže ta vlastně jako je i potravou pro ty mikroorganismy, který v té půdě žijou, zatímco ten hydrogel je vlastně netečný a ten jenom drží vodu. Vlastně je to podobně, jako kdybyste tam zakopali PET lahve s vodou. Tak
2: jasně.
4: Ta voda tam bude, ale není ve funkční podobě.
2: Mm-hmm. Může tenhle patent jako úplně vyřešit boj člověka se suchem?
3: Je to problematický, protože samozřejmě my máme odzkoušeno to, že v extrémních podmínkách nějakých třeba 40 stupňů ta vlastně ten sestup té zádržnosti vody do nějakého extrému trvá od nějakých 10 do 24 dní. Ale co jsem si teď dělal třeba statistiku tady Ústí nad Labem, jak tady pršelo a nepršelo v létě, tak vlastně v červenci tady spadlo 28 mm z toho 10 mm 1. července a potom za 45 dní spadlo 18 mm. Takže když vám neprší 45 dní, tak ani svatý Petr s tím moc jako neudělá. A je to samozřejmě kombinace organické hmoty a vy byste teda ideálně měla do těch míst, kde potřebujete tu vodu, což jsou třeba ty výsadby nebo ty stromy, které tam jako chcete, tak tam svíz vodu třeba tady v městě udělat tam nějakou mezeru v chodníku, aby z té ulice vlastně stékala voda vlastně do těch záhonů a zasakovala se co nejvíc, aby prostě když spadnou 3 mm, aby tam nebyly jenom 3 litry na metr čtvereční, ale aby se tam dostalo i vlastně z toho okolního terénu ty víc vody, aby ta vlastně půda byla co nejvíc jako nasáklá na těch 45 dní vlastně bez těch srážek.
2: Protože ani šikovná granule, která umí zadržet vodu, tak když nemá co zadržet, tak strom ani nic jiného v krajině nezachrání.
3: Nezachrání, ale on to nezachrání ani ten hydrogel, ani nic jiného.
2: Jasně.
3: Takže není nic vše spásného.
2: Kolik je potřeba takových granulí na metr čtvereční, aby si toho jako ta půda všimla, aby to začalo fungovat a plnit tu úlohu, kterou to má?
3: Tak jako samozřejmě to dávkování je odvislý od velikosti toho stromu, takže třeba u lesnických výsadeb se pohybujeme od nějakých 300 gramů do půl kila na výsadbovou jamku a samozřejmě, když vysazujeme nějaký 5-metrový strom, tak by se tam mělo dávat nějakých 5-6 kilo vlastně toho hydrokompostu na metr čtvereční nebo na tu výsadbovou jámu, která je metr 20, metr 50 jako široká a 40 cm, 50 cm hluboká.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Z firmy Hiestrs dnes do pořadu, o čem se mluví, dorazili Michal Kajfoš a Martin Stehlík a společně si povídáme o hydrokompostu, tedy o granulích, které umí zadržet půdu ve vodě. Už jsme si řekli, že plní i funkci hnojiva, ještě jsme ale neřekli, kolik té vody vlastně dokáží jako pojmout. Je to suchý, slisovaný přírodní materiál, který umí navázat vodu. Jak moc? Jak je v tom dobrý?
4: Hodně. Jo, je to tak, že 1 kilo hydrokompostu zadrží až 7,6 litru vody. Takže on, jako, a ta granule nabíde třeba o 400%. Takže opravdu se jako nafoukne, zvětší se a funguje to vlastně jako potom houba. takže tu vodu nasaje a pak zase ji postupně vypouští a zadržuje ji.
2: Ten princip je na první pohled jednoduchý. Oni ty geniální věci bývají takhle jednoduché. Napadá mě, jak je možné, že je to český patent, že na to jako nikdo nepřišel v nějakých ještě rozvinutějších státech, které přece jenom na vědu sázejí trochu víc než třeba Česká republika.
4: Tak ten princip je jednoduchý. Je to vlastně jako návrat ke kořenům. Jo? A tady teda do slova a do písmene. A vlastně se vrací organická hmota do půdy, tak jako se to dělalo dřív. Jenom je výjimečná ta kombinace, kdy se tam hlavně hodně používá vlastně výstup z bioplynových stanic. Jo, ten odpad z těch bioplynek, tak ten vlastně jako součástí těch granulí, ale výjimečná je ta kombinace.
2: Když jako vstupní surovina odpad, je to levné? Nebo jak drahé jsou vaše granule? Došáhne na ně i běžný malý český zahrádkář?
4: Tak zahrádkář určitě, ale hlavně záleží teda na tom, jako kolik a co sází. Ale ty granule, ta typická cena je zhruba okolo 25 korun za kilogram, což je něco, jako my říkáme, litr mlíka. A jak už Martin říkal, tak když sázíte nějaký malý stromek, tak je to třeba půl kila, takže vydáte 10-12 korun vlastně k jednomu stromku, což je jako dostupný. Když budete sázet sad, tak furt jsou to docela dostupný peníze a vy tím výrazně zvýšíte pravděpodobnost, že vám něco neuschne, což potom hodně šetří náklady.
2: Zní to nádherně. Umíte to, co říkáte, opřít o nějaké opravdu praktické zkušenosti? Máte za sebou sad, který díky tomu, že používá ty vaše granule, prosperuje líp než sad přes silnici, který je nemá?
3: My máme vlastně zkušenosti z lesnictví, kde jsme vysazovali se z aplikací tohohle produktu. A samozřejmě, když jsou roky, kdy prší, tak ty rozdíly nejsou, ale když neprší, tak to jsou větší přírůstky. A vlastně je nutný dodat, že vlastně když ten strom rychleji přirůstá, tak i sám o sobě drží na sobě vlastně na jalicích i na kmenu víc vody. A samozřejmě i díky tomu, že je větší, tak si dokáže sáhnout svými kořeny i jako do větší hloubky pro tu vodu. Takže přežívá. Ještě výhoda toho produktu je, že ta zádržnost je opakovatelná, že to není jenom jednou, že by ta granule se vlastně naboptala a potom vlastně ztratila tu schopnost, ale i když je naboptala a vlastně ta voda se ztratí nebo se pomaličku začne vysušovat, přijde ta srážka, tak ona je schopná furt tu vodu zadržovat a ještě ji jako i zvětšovat.
2: Nicméně nevydrží do nekonečna. Jak dlouho garantujete účinnost toho produktu? Protože když sázíte strom, tak ho sázíte jenom jednou a podsypete ho tímhletím vaším geniálním patentem jenom jednou.
3: Z terénu máme praktickou zkušenost minimální pětiletou vlastně tou existencí toho produktu v té půdě.
4: Já bych jenom doplnil, že vlastně ty úvodní roky zároveň jsou klíčový pro to přežití toho stromu, takže těch prvních 2 až 5 let třeba je jako vlastně zásadní, takže je to právě v té době, kdy to potřebujeme.
2: Říká Michal Kajfoš, který byl spolu s Martinem Stehlíkem z firmy Heasters dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Pro dnešek je to všechno, já moc děkuju, že jste přišli, pánové, a ať se daří.
3: My vám taky děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. V Jablonci nad Nisou je poslední možnost navštívit mezinárodní trienále užitkového skla a bižuterie. Zákaz mobilů na školách bude částečný. Žáci je budou moct využívat k výuce. V noci teploty klesnou k 10 stupňům, zítra bude pršet a teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
2: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Infrastruktury. Dát prostor touze druhých. To je název nové výstavy v Domě umění v Ústí nad Labem. 15 autorů prostřednictvím instalací, videí a počítačových her ukazuje vliv technologií i mezilidských vztahů, říká kurátor výstavy Václav Janoščík.
3: Infrastruktura znamená nejenom, že něco je pod zemí a dodává na to elektřinu, ale že jeden druhýho posloucháme a rozumíme si.
0: Expozice je v Domě umění ke zhlédnutí do poloviny listopadu. Už tento víkend je možné ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vidět to nejlepší, co se za poslední 3 roky objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie. Své výrobky tam vystavuje 50 firm z Česka, Německa, Polska, Slovenska a nebo Španělska. Telefony v českých školách od příštího roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích.
1: Počasí.
0: V noci bude poměrně oblačno, v kránu se výjimečně vytvoří i mlha. Během noci teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům. Na horách bude 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno, kolem poledne taky déšť a nebo přehánky. Později večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší nedělní teploty 18 až 21 stupňů. Na Šluknovsku kolem 17 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích na Masarykově třídě se srazila 2 osobní auta. Nehoda se ale obešla bez zranění. V Žadci v ulici Nerudovo náměstí je úplná uzavírka části místní komunikace. Na silnici 240 mezi Liběšicemi a Lovečkovicemi na křižovatce u Trnobran srazilo osobní auto cyklistu, tak v místě očekávejte zdržení. A stále připomínám, že v Ústí nad Labem je značně zkomplikovaná doprava kvůli aktuálně probíhajícímu půlmaratonu. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
5: Nekecat a líbat!
4: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
5: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
6: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Zašli graci bez hudby!
4: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej jo, mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě.
6: Můj chlapčenský sen volí blue jeansy. Blue jeansy. No.
5: To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste nemohli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
7: Kde je Julie?
8: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
7: No, učil to, jasný.
8: A umíš to?
7: Co?
8: Umíš to?
7: Co?
8: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
7: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
8: Prosím tě.
7: Jo.
8: Tady jsem, prosím tě. To jsi se zcelí... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
7: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
8: no, mě dobře,
7: jde.
8: Dobře, dobře,
7: tak se chlapče braň, to mě jde.
8: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
7: Já.
8: Ono to bude hezky navazovat,
7: já, jo, to je, to je ono.
8: S příchodem, přijď mě.
7: Příchodem.
8: Přijď mi.
7: Ten mám dobrý příchody.
8: Přijď mi.
7: Nazdar, Julie!
8: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
7: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
8: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš si použít retardéry.
7: No
8: to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
7: 4 mám retardéry.
8: No tak.
7: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
8: To je zatím jeden.
7: To byly 2, to jsou mi věci 2.
8: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
9: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
8: No dobře.
9: Karle, co?
8: No.
9: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
7: To jsou mi věci, ne takhle.
8: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
9: No, jasně.
8: Jo?
9: Jo, ale mám text. Tady.
7: Tak.
9: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
8: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu usknul na hubě. O tom to je. No.
9: Tohle vážně musím líbat.
7: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
9: Co neprskáš? Co tě prská?
7: Prská? No do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal! Tisíce!
8: Klid,
9: a to nechá!
8: Klid. Prosím vás, ne, klid,
7: nehádejte.
8: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
9: Pojďte. Jdi si
8: lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
7: Shakespeare, to viděl.
9: Lehni!
7: Tohle.
8: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
9: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl bys si nosit rovnátka.
7: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, ale...
8: Prosím vás, klid.
9: Prosím,
8: dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
9: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
7: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
8: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
7: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
8: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
7: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď jsem mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, dnes jsem narozeniny. Jošišmarja.
8: Ty jsi měl včera narozeniny?
7: Ano, narozeniny jsem měl.
8: To ani nevím. A kolik ti bylo?
7: No to já nevím, ale
9: mě nějakého. Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
7: Ano.
8: Ne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože.
3: Teďka
2: mám flašku mistrovy svězdy, již 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. Na tvoje, Lucí. Lucí. Ježi, počkej, jak to držíš, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tak, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit tákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničeho nic opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: ona Alžběta.
3: Jsi opravdu. Ale přísám, v životě, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musí žolučo když tak nějak zvednout. Ale nic, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod. Ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jde tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnání nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Můžu?

0: se řekne, to je hloupej trik, nebo vůbec nic. Vcarování, milí páni, z udělání, jste na všecku krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škabrata, teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát debatu? Ty jdeš, kdy jsi narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu.
3: Ale je dobrý. Pánko, volko, muž, mě okradli, co jsem vzal? Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, jak strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
4: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, bláznice? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím jít, jako ty zblázním v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
5: Jo, to.

touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila

0: velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu a tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale aha, prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mi dělo v hlavě, prostě toto si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládáním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký svoje nějaký studi a měla jsem tři možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste. Já říkám, já jsem tady a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla ani zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjemnost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur.
4: Je.
2: To byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no, dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp, a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme jí zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: co?
2: Ale teď
6: jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle jsou.
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější. Víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme. Já to teda taky
7: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A o to jde.
2: Ale otevři někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
2: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Dále,

0: pocházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
3: Na furt, ale.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment, jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem byla slyšet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, to je to jméno, co mu...
1: Ty pořád jedáš, to bylo
2: mě se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu, víte si?
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak někdy tohle ještě. Víš? Práska z něho bude.
4: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to, ale já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Ale klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: buchtičky? Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Děti, nebežte.
3: Na to by měl přeci vytáhnout.
5: No ne, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale taky třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Kvůli těžbě dřeva se turisti a houbaři nedostanou do okolí Koliby v Dubí. Vesnicí roku 2025 se staly Boršice ze Zlínského kraje. V noci teploty klesnou k 10 stupňům, zítra bude pršet a teploty vystoupají k 21 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
2: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
0: Těžba dřeva uzavřela část lesa v Dubí. Houbaři a turisti se tak nedostanou do oblasti dubského vlakového nádraží k objektu bývalé restaurace Koliba. Informoval o tom Aleš Klip z Lesů České republiky. Lesní práce potrvají do listopadu.
3: S těžební činností souvisí i intenzivní odvoz dřeva a tedy zvýšený pohyb lesnické techniky a další mechanizace. Proto státní podnik vyhlásil kvůli zajištění bezpečnosti zákaz vstupu do této příměstské části lesa, kam často míří místní obyvatelé, turisti i další návštěvníci. Aktuálně třeba houbaři. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Jablonci dnes lidé slaví 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Na Mírovém náměstí před radnicí jsou podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připraveny prodejní stánky. Na pódiu po celý den vystupují hudební kapely. Kromě toho můžou lidé v rámci Dne evropského dědictví zdarma navštívit několik jabloneckých památek. Veřejnosti se dnes v Jablonci nad Nisou otevřelo celkem 26 míst. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý v společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016. Sport. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto2 a po třetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku. Počasí. V noci bude poměrně

0: Na horách bude 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno, kolem poledne taky déšť a nebo přehánky, později večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší nedělní teploty 18 až 21, na Šluknovsku 17 a na horách 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatci v ulici Nerudovo náměstí je úplná uzavírka části místní komunikace. A znovu připomínám, že v Ústí nad Labem je značně zkomplikovaná doprava kvůli dnešnímu probíhajícímu půlmaratonu. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legenda.

0: Ahoj a dobrý den. Je tu opět sobota a s ní i čas pro ty největší hity 80. a 90. let. Od mikrofonu Českého rozhlasu Sever vás u dalšího dílu hudebních legend vítá Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: V narozeninovém okénku si připomeneme amerického zpěváka Richarda Marxe, který tento týden oslavil své 63. narozeniny. V našem abecedním seriálu pak zůstaneme u písmene M a podíváme se blíže na 90. tvorbu krále popu Michaela Jacksona. Pojďme ale za první skladbou. Vrátíme se do září roku 1987. Itálii tehdy vrcholilo léto plné skvělé taneční muziky a tamním hitparádám vládla jedna velká pecka. Postarala se o ní zpěvačka Ivana Spaňa, která s ní zabodovala nejen doma, ale roztančila s ní i celou Británii a Ameriku. Celý tenhle italský megahit přitom doprovází zajímavý klip, který se překvapivě natáčel v Anglii. Filmaři si pro něj totiž vybrali prostory historického hradu Belvedere. Tady je Spaňa a její hit Call Me.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Od tanečních rytmů se teď přesuneme k našemu narozeninovému okénku. Tuto středu totiž oslavil 63. narozeniny americký zpěvák a mistr poprokových balad Richard Marx. Rodák z Chicaga se proslavil po celém světě a zapsal se do historie jako první solový umělec, jehož 7 singlů za sebou dobilo top 5 americké hitparády. Jeho vůbec největší megahit z roku 1989, písnička Right Here Waiting, vznikla původně jako soukromý milostný dopis pro manželku, když mu chyběla během natáčení v Africe. Píseň nakonec dojala celý svět a dodnes patří k nejkrásnějším baladám hudební historie.

Teď už se přelaďujeme na dalšího dnešního oslavence, tentokrát z domácí hudební scény. Přesně tuto středu totiž oslavil své 72. narozeniny zpěvák Stanislav Ložek. Ten v 80. letech vytvořil s Petrem Kotwaldem fenomén, který u nás neměl obdoby. Jejich nejslavnější hit Holky z naší školky se stal vůbec nejprodávanějším československým singlem všech dob. My si ale od této legendární dvojice pustíme jinou pecku, která se k pohodové sobotě hodí naprosto dokonale. Tady jsou Stanislav Ložek, Petr Kotwald

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách nás teď čekají dva zahraniční hity 80. a 90. let. S tím prvním se vrátíme do září roku 1987. Britská hitparáda tehdy zažívala obrovskou vlnu nové elektronické a taneční muziky. Živě si pamatuju, jak složitě jsme tehdy tyhle britské novinky scháněli a jak obrovskou radost jsme z nich měli. Jedním z největších hitů té doby se stalo skvělé spojení tehdejší mladé dvojice Pet Shop Boys s popovou legendou 60. let Dusty Springfield. Skvěle to k sobě pasovalo a byl z toho obrovský hit. Jmenuje se What Have I Done to Deserve This, neboli Čím jsem si to zasloužil.

Teď se posuneme na konec let 90. za naším druhým slibovaným hitem. Píše se září roku 1997 a z německých hitparád se na nás valí obrovská vlna té nejlepší taneční muziky. Nejvyšší příčky prodejních žebříčků tehdy s přehledem ovládla legendární americká chlapecká kapela Backstreet Boys. Kluci vydali pecku, kterou v rádiích a na diskotékách prostě nešlo přeslechnout. Stačí první vteřiny a okamžitě budete vědět, o koho jde. Tady je jejich hit Everybody. Everybody.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V této části pořadu si pravidelně představujeme interprety i skupiny podle abecedy. Dnes jsme opět u písmene M a krále popu Michaela Jacksona. Minulý týden jsme si přiblížili jeho velké hity z let 80. a dnes se pro změnu podíváme na ta 90. Já sám na tuhle éru strašně rád vzpomínám. V 90. byla premiéra každého Jacksonova videoklipu obrovským svátkem. Všichni jsme seděli u obrazovek a ty neskutečné filmové efekty jsme doslova hltali z tehdy kultovní stanice MTV. První z dnešní trojice písniček je z roku 1992. Zpěvák k ní tehdy natočil velkolepý klip ze starověkého Egypta, kde po jeho boku zářil i komik Eddie Murphy. Ta písnička se jmenuje Remember the Time.

Teď jsem pro vás z devadesátkové tvorby Michaela Jacksona vybral skladbu z roku 1995, se kterou se pojí jedna velká zajímavost. V té době byl král popu čerstvě ženatý a v tehdy ostře sledovaném videoklipu se rozhodl ukázat světu své soukromí.

Posloucháte hudební legendy na Českém rozhlase Sever. Na závěr našeho abecedního seriálu s Michaelem Jacksonem si zahrajeme hit z roku 1996 They Don't Care About Us. A to si představte, že zpěvák se při psaní tohoto naštvaného protestního songu inspiroval u samotného Johna Lennona a jeho slavné protiválečné hymny Give Peace a Chance. Jackson vzal Lennonův slavný rytmus i styl refrénu, ale úplně ho obrátil na ruby. Místo naděje v něm vypráví o drsné realitě a nespravedlnosti ve světě.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách se teď vracíme k nám domů, konkrétně do zlatých 80. let. Tuhle dobu měla u nás spousta posluchačů spojenou s neopakovatelným hlasem a křehkým půvabem Ivety Bartošové. Zahrajeme si písničku, která v roce 1987 hrála z každého tranzistoráku a na každé diskotéce a pro zpěvačku znamenala definitivní stvrzení její raketové solové kariéry. Tady je Iveta Bartošová a její superhit Víš, lásko.

V našem hudebním putování pokračujeme v 90. letech a u domácích interpretů ještě zůstaneme. Přeneseme se konkrétně do roku 1997. Já sám na tenhle rok rád vzpomínám. Tenkrát stačilo tuhle věc slyšet jednou ráno v rádiu a pak mi ten refrén zněl v uších ještě celý den. Vsadím se, že i vám tahle melodie okamžitě naskočí a že si zbytek dnešní soboty prospíváte společně s námi. A vy už slyšíte kapelu Činasky a jejich přelomový megahit Dlouhej kouř.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď zamíříme na taneční scénu za německým zpěvákem, který si říká Fancy. Vrátíme se do roku 1988, kdy diskotéky i rádia naplno ovládl jeho vůbec největší hit Flames of Love. Zajímavostí je, že Fancy vlastním jménem Manfred začínal původně s úplně jiným stylem muziky, ale až tenhle podmanivý styl plný syntetizátorů z něj udělal celosvětovou hvězdu.

0: Další na řadě je v našem ohlednutí za tanečními hity skandinávská skupina Aqua a jejich nesmrtelná Barbie Girl. Vrátíme se do roku 1997, kdy tahle šíleně chytlavá písnička doslova poblázdila celý svět. Celý tenhle nápad přitom vznikl úplnou náhodou. Člen kapely Seren totiž v Dánsku navštívil výstavu kýčovitého umění, kde uviděl velkou kouli poskládanou z panenek Barbie. Právě tam ho napadl slavný textový obrat o skvělém životě v plastu. Hitem pro malé děti ale tahle písnička kvůli dvojsmyslům v textu rozhodně nebyla.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
3: Dnešní hudební legendy pomalu míří do svého finále. Na úplný závěr jsem pro vás vybral jednu naprostou klasiku z roku 1985. Skupinu The Cars a jejich nejslavnější hit Drive. Přesně v těchto zářijových dnech tahle písnička figurovala na 13. místě britské singlové hitparády. Zajímavé je, že na tehdejší dobu jí muzikanti ve studiu poskládali skoro celou na počítačích. Užijte si tuhle parádní muzikantskou tečku a u dalšího dílu hudebních legend se na vás v sobotu bude opět těšit Mirek Tartárek. Naslyšenou!

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V ústecké čtvrti Bukov pokračuje stavba justičního paláce. Technická univerzita v Liberci zlepší studijní podmínky pro vrcholové sportovce. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. V noci teploty klesnou k 10 stupňům, zítra bude pršet a teploty vystoupají k 21 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Příjemný podvečer. Ústecké čtvrti Bukov postupně přibývají patra nových budov justičního paláce. Kvůli předcházejícímu rozsáhlému průzkumu, při kterém našli archeologové kosti mamutů, se termín dokončení posunul z první poloviny příštího roku na květen 2028. Technická univerzita v Liberci chce pomoct vrcholovým sportovcům lépe skloubit sport a vysokoškolské studium. Často se stává, že mladí reprezentanti dají přednost sportovní kariéře před dokončením studia a nebo naopak skončí se sportem, aby dodělali školu. Univerzita pro ně zavede pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby mohli oboje lépe skloubit. Podle rektora Aleše Kocourka by to mohlo na technickou univerzitu přitáhnout víc vrcholových sportovců než dosud.
2: Protože to zpravidla bývají skvělí studenti. Použevnatí cílevědomí mají návyky z toho sportu. Samozřejmě, že to nepůjde úplně všude. Pokud máte studijní program, který z velké části se odehrává v laboratořích a probíhá formou celosemestrálních projektů, tak tam absenci omluvit nebudeme moci, ale to asi nebude studijní program, který by ti sportovci vyhledávali.
1: Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
3: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
1: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje.
0: Počasí.
1: V noci bude poměrně oblačno a kránu se vytvoří i mlha. Během noci teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům, na horách bude 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno, kolem poledne taky déšť nebo přehánky. Později večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší nedělní teploty 18 až 21 stupňů, na Šluknovsku kolem 17 a na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Žadci v ulici Nerudovo náměstí je úplná uzavírka části místní komunikace. Průjezd Ústím nad Labem komplikuje úklid po dnešním půlmaratonu. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Příjemný poslech hudebního hledání vám opět po týdnu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Sever Petr Liftner. A věřím, že dnešním dílem udělám úvodem určitě radost mému taťkovi, který je velkým fandou následující skupiny. Takže všichni, kteří máte rádi v překladu do češtiny kapelu jménem Stávající stav, nebo dá se také říci Stav věci, zesilte své repráky a užívejte. No a samozřejmě máte teď první písničku na to, abyste uhádli její správný název, který je v latině.

Píseň Caroline nám dohrála kapela Status Quo. Jejíž historie sahá až do roku 1962, kdy Francis Rossi a Alan Lancaster založili skupinu The Scorpions. Následovali pak názvy jako The Specters, Traffic Jam a nakonec The Status Quo. První album jim vyšlo v roce 1968 a postupně se z kapely stala jedna z nejvytrvalejších institucí britského roku. No a já si pamatuju, když jsem jako student pracoval brigádně na lesnické fakultě Technische Universität München ve Freisingu, tak jsem měl kolegu asi 60-letého týpka s copánkem, který vedle v kanceláři neskutečně tavil repráky, takže to nestíhali brát. A byla to právě tvorba kapely Status Quo. Konkrétně píseň Whatever You Want. Kamarád Otmar asi dnešní vysílání těžko poslouchá, ale i tak mu zpětně děkuji, protože tuto píseň od té doby miluji.

První opravdu velký průlom kapely The Status Quo přišel v roce 1968 se skladbou Pictures of Majestic Men. V britské hitparádě totiž vystoupala na 7. místo a prosadila se dokonce i ve Spojených státech. Ještě téhož roku následovala Ice in the Sun, která v Británii skončila na 8. místě. Od té doby nazbírala kapela 57 písní, které se umístily v top 40 singlů v poslechovosti. Z toho dokonce 22 v nejlepší desíce. V albovém žebříčku mají v top 10 25 svých alb a dokonce 4 první místa. Tak tady už jsou obě zmíněné. Picture of Majestic Men a Ice in the Sun.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání, a tentokrát tvorbu kapely Status Quo. Čísla jejich kariéry jsou vůbec působivá a jedno z těch nejpůsobivějších čísel, alespoň pro mě, je počet jejich vystoupení. Oficiální stránky totiž uvádí, že jich bylo více než 6 tisíc. Pro celkové publikum přes 25 milionů lidí. Je to neskutečné. Vydali 33 studiových alb, více než 100 singlů a po světě prodali přes 118 milionů nahrávek. Teď už další má oblíbená od nich Rockin' All Over the World.

0: Tolik pro dnešek ohlédnutí za kapelou, která rozpumpovala dnešní díl. Kapelou jménem Status Quo. A my se za chviličku přesuneme o něco jižněji za jednou legendární italskou bratrskou dvojicí.
1: Tak tě tu mám, před domem zvoníš, já dveře otvírám. Tak tě tu mám, po měsících čekání,

0: A ty máš na spěch, když teď stojíš přede mnou. Tak tě tu mám a vlastně nevím, zdali smím tě obejmout. K tobě se skláním, chtěl bych se naposledy ve tvým blízku poohřát. Tak tě tu mám, škoda, že nemůžeš už zůstat, škoda, že nemůžeš už zůstat na pořád.
1: Hudební hledání Petra Liftnera.

Dohrala nám písnička Santa Maria a na starosti měl například Guido de Angelis, starší z mimořádně talentované sourozenecké dvojce, která se později nesmazatelně zapsala do historie filmové hudby. Společně totiž tvořil se svým o 2¼ roku mladším Mauriciem de Angelisem. Jejich hudební partnerství, které známe i u nás, často aniž bychom si to uvědomovali, stojí za spoustou melodií, které zdobily nejen italské snímky. Jejich tvorba totiž pronikla do širokého spektra jak filmů, tak seriálů, které se vysílaly po celém světě. Když se podíváme na jejich práci podrobněji, zjistíme, že bratři de Angelisové mají na kontě hudbu k více než 120 snímkům či televizním pořadům a celkově se jejich diskografie blíží 200 soundtracků.

70. letech patřili vůbec mezi nejplodnější italské skladatele Maurizio a Guido de Angelisové. Jejich styl byl mimořádně pestrý. Najdeme v něm pop, rock, funky, orchestrální aranže. Zajímavostí je, že byli multiinstrumentalisté a tak se na mnoha nahrávkách podíleli nejen autorsky, ale také interpretačně. Možná ještě zajímavější než samotná hudba je fakt, že během své kariéry používali celou řadu různých pseudonymů. Důvod byl prostý. Byli totiž natolik produktivní a žádaní, že nechtěli, aby hudební trh působil přesyceně pouze jedním jménem. Nejznámější název, pod kterým je dodnes známé, je Oliver Onions. Ale setkat se můžeme i s označením jako The Black Stones, Barqueros nebo dokonce i s různými názvy smyšlených orchestrů. Název Oliver Onions vznikl víceméně náhodně, protože producentům zněl dostatečně prý mezinárodně a zapamatovatelně, což jim pomohlo prorazit i mimo Itálii. Tak tady už Dune Buggy, kterou proslavil snímek s Budem Spencerem a Terencem Hillem.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a tentokrát tvorbu Mauricia a Guida de Angelis. Pod jejich pseudonymem Oliver Onions vznikly nejslavnější skladby, například Flying Through the Air, píseň, která právě dohrála, Dune Buggy nebo Santa Maria, kterou jste slyšeli v úvodu dnešního pořadu. A jsou neodmyslitelně spojené s filmy, v nichž excelovala komediální dvojce Bud Spencer a Terence Hill. Hudbu však skládali i pro další méně známé projekty, jako byl Sandokan, Černý korzár, a právě titulní skladba ze Sandokana se stala v Evropě velkým hitem a v některých zemích dokonce vedla hit parády. Dnes je sehnání její hudby a poslouchání jednoduché jako facka, když si ale vzpomenu, jak těžké to bylo v čase, kdy jsem si chodil CDčka s jejich tvorbou půjčovat do Ústecké knihovny, tak člověk vlastně už i pomaličku zapomněl na to, jaká radost to objevování byla. Objevování, které teď mohu prezentovat v Hudebním hledání.

Tolik pro dnešek hudební hledání na Českém rozhlase Sever. Doufám, že jsme vám písněmi od Status Quo a nebo Oliver Onions zpříjemnili sobotní večer. No a opět za týden se u nového dílu na vás bude těšit od mikrofonu Petr Liftner. Příjemný zbytek víkendu.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: 19 hodin. O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. V Jablonci nad Nisou vrcholí mezinárodní trienále užitkového skla a bižuterie. V Děčíně Libverdi ještě zítra pokračuje tradiční zemědělská výstava. Zítra bude pršet a teploty vystoupají k 21 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Příjemný večer. Ještě v neděli se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody. Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Už jen tento víkend je možné ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vidět to nejlepší, co se za poslední 3 roky objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla i bižuterie. Doplňuje hlavní kurátor muzea Petr Nový.
2: Se soustředíme nejenom na design, ale věnujeme se i reálné produkci. Některé firmy jsou si podobné, některé jdou proti proudu. Vidíte, jestli obecně se preferuje barva nebo čiré sklo, jak je to s technikami a je to opravdu výkladní skříň toho, co na zákazníka útočí.
1: V areálu střední školy zahradnické a zemědělské v Děčíně v Libverdě zítra ještě pokračuje tradiční zemědělská výstava. Návštěvníci na ní uvidí a budou si moci koupit školní výpěstky, připravená je i výstava zemědělských zvířat i techniky.
3: Podle internetových stránek školy se návštěvníci můžou na výstavě potkat se studenty nebo se zeptat odborníků na chov zvířat a pěstování rostlin na rady a tipy. Řidiči musí počítat v okolí školy se zvýšeným počtem automobilů. Jako tradičně pro ně bude vyhrazené parkoviště kolem školní prodejny Azalka. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu až do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny.
0: Počasí.
1: V noci bude poměrně oblačno, kránu se výjimečně vytvoří i mlha. Během noci teploty klesnou ke 13 až 10 stupňům Celsia. Zítra bude oblačno, kolem poledne taky déšť nebo přehánky. Nejvyšší nedělní teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 262 v křižovatce s ulicí Valkeřická havarovalo nákladní vozidlo a na místě zasahují záchranné složky. Připomínám, že v Ústí nad Labem je značně zkomplikovaná doprava kvůli aktuálním úklidu po dnešním půlmaratonu. V centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Dominikánská a Jezuitská. Za Český rozhlas se od mikrofonu odhlašuje Barbora Kučerová a přeju příjemný večer.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V ulici Cvičebná se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásné představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou tu krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat, velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednomu z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstrožím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal: přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví. A ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn film pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději, Vladimíre?
1: Já mám rád do návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch prohanou hraničních vrchů ze všech stran. O tam taky vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refu Festu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoc. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvílku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takový pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánová-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánova-Roubalova spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu bejt, zajímají se nebo sebe, radujou se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánova-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: víno. Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

0: Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše.
1: Hey

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Milion Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: proti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v Závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstuj dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebáce, ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jděte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče, a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a ona tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Evropě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu.

0: Plášť, to je vodovzdorná překližka.
1: Co je to ta přírodní izolace?
0: Konopí.
1: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
0: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
1: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
0: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
1: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
0: To je moje krédo.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vyhovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideál.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zvědavit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme.
15: Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím. Já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulpětně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: ještě. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, tak
3: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijďte.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak začněte.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
3: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Tyk on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak to?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
2: Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale mohu, vy byste mohu.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jméno.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se jí tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý, ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
2: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později. Strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, byrokrat, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že?
2: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No? To víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezaté, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátej ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říkal, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franta.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
5: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzal ten kapesní od otela.
4: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup tychl. Ta bestie ho za tomu škrtí.
5: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát.

0: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
1: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Ako první korčul je, kde se bude svedu plukček. Škrtí na hodbu, proč by se netěšili. Cestou urobil i jednu pirouetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už je se bude plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svedu pluk, mamka bude mať radost. Bravo.
2: Druhý se rozjíždí k Desdemóně, nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
1: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
2: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
1: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá drasá holubička, vole já ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
2: No gabro. Na loď bez prodlení dá sekci zprávu o tom dopuštění.
3: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy jaksi od dětství

0: Jakože jste vždy skončil špatně?
1: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
0: Takže tím jste prošel, no.
1: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
0: Pamatujete
1: taky...
0: si, co jste musel dělat mimochodem?
1: Ano, pamatuju.
0: Co?
1: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
0: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
1: Ne, já jsem, a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
0: A chtěl jste, aby režijně plakal?
1: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
0: otočí, jdou domů.
1: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
0: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
1: ale jo,
0: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
1: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
0: A dopad se špatně.
1: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
0: A co jste dal těm ostatním, aby nešli
1: dovnitř?
2: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci neztrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
3: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
4: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
5: Odbourat restrikci,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čevičák, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče? No.
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacím tu. Já si to člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
8: ale
6: on
8: žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
8: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
5: Stali jsme. Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
4: Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
4: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, ano. S touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
4: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
8: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
8: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
8: Další než soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
8: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
8: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
8: No dovolte, já vám budu...
9: No, budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
9: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra? V 8.
4: Prosím to, kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám.
6: Pánové, příště to musí jít.
9: Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den. Dobrý den.
10: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A on, navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Králín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom řetazy, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřeboval, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem a v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když maminka říká, jiduš, co běž, a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká. Už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada, já jsem toho Harika viděla, neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No,
1: a to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrámaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říkám, my jsme s tím nás fotil a nějaký známý tatínkův,
0: a
1: byl
0: zřejmě jsme
1: u novin a byli jsme vyfotěni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si maminci potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Burny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já taky. spakovala aktovku a já jdu taky do Ideárky, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné rotrie.
0: Liduško.
1: No nakonec Herička odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel škaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal před dveřma. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl, na gauč to byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč, a on zavolal, a říkám, ten pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil, a tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: Vy taky, já zdravím všechny lidé z pasce, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířacím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. Dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak jsem jí dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se
1: mám
0: ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo cokoliv jiného?
1: No, to ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa, i když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřelce, tak se mi zakouzl do lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám,
0: noc.
1: Držím mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť Podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá French státu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění, děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i ho, v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do 2. ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku. Řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nalezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítosti vyhleděl a jak se mám dostat dolů. Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel, takže v takovém soužití jsme takhle doznívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuji, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám bibinku, co přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní
1: Veronika Zakovnůka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocená krásná dalmatinka. Krásná a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja. A já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala. A aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a

0: tramvají, všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do Rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
1: Ano.
0: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
1: Aha, druhý člověk.
0: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už, prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší než nějaký člověk, který je zlý.
1: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
0: Já děkuju všem posluchačům, Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všechny zvířátka, ať jsou na ně hodní.
1: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě, ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určení a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka jsem, byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali, ale já jsem ji zachránila vlastně život, protože po Potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné. Ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože bylo, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná, byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji
1: ať se
0: za vaše
1: daří povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do jedné hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

0: Vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, já jsem vás spomněla také dva případy. My jsme jako ostali s dětmi sami, manžel od nás odišel a tak jsme mali psa jako fénku a volala se Šurda. A to bylo na Vianoce, my jsme čuli jen strašné pištání té fénky a išli jsme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, jako pes, veľký vlčák a on ju chcel jako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostatné vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme ho, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustil, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pes ako už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, jak sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, co bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on tého psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu normálne a ze schodu krv tekla, čo bola tak doschovaná. No a tak potom sme si jako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá zase tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali jako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to jsem teda jakože neznášala, ale potom jsme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my jsme si dali spravit ohradu, nám spravili a to boli ohradené ty kurence aj tú kvočku, tak tí boli jako zvláša, ona sa po ne nedostala. No a potom jsem dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to som ani nevedela a potom len vyvedli kačata a naraz ja som teda mala dve kačeny a ešte tá, čo mi ich ako tie kačeny dala, tak ešte mi požičala aj kácera a teda som mala aj toho kácera, aj tých kačeny a zrazu kačeny zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kacerní zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zametala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kačeny vysedeli tí kačence, ale na ulici ich vysedeli. Tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a tí kačeny nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že zkrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kačení sem nedala do tej ohrady, nechala sem ich a vyšla sem do obchodu. Ale jsem dostal z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona no, ich, teda. Fenka ich jako podávila. Mňa to tak rozčúlilo, že tam bola metla a ja som ju z tú metlu zbila. Jako za to, že ich podávila. A ona vám, predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hned ze školy, jak sa to stalo, jak som ju to zbila, tak ona vám, za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok, tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hledali, kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli, vôbec sa akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom, to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má jako štence, malé štence, se také jako, ale kade ona, no, sa ty štence by sa im boli asi potopili, keby bola, lebo to boli ešte jako malé. Ne? Tak nevím, kade teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás, aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozbe ste si aj tí všetá sme jako hladili, že sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak, ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu a ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nic nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už ako nebola ani víc, nedošla.
0: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla jako doposlechnout, jak to dopadlo.
1: Tak, no, tak to dopadlo, že ona se i už nebylo, ano, ona no. Už odešla a už s náma nestěla nic. Ona byla už na mě tak naštvaná, že ona došla ukázat si všem.
0: Ano, ale to je krásné. Já jsem chtěla říct takové štěstí v neštěstí, že vlastně jste ještě poznali
1: no, já rodinku. Já už nemám k tému, no. Tému co dodat, lebo to už tím jakože skončilo.
0: Ano, tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
1: No, dopočutia. Ja som vám to chcela povedať tak, že teda to som v živote neskúsila ani dotedy, ani odtedy. Uh-huh. Aby sa dosel pes pochváliť, teda fejnka pochváliť so svojíma.
0: Áno. Děkuji za oba příběhy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčela.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla. Tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky. A on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On ji ze všeho vyléčil. A teď si řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši dva moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy, a taky se zmínili už, že kdyby tohleto až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejdě užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, A paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože ty řeči je poznat, si taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak se představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak jsem věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kdy se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem jí měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: u nejvíc jak... tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně se mi dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech. A já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě. U mě.
0: U vás.
1: Jo, jako dospala. Už potom, opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát. A přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A tak jí ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech, kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo

0: nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, takže jsem slyšela ty příběhy, ta rostlina Nasena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, vstaň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu, tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok, takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá a taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to už jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox, který je jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou, já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom, to jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo, a tata říkal, no to teda ne, tady pes prostě nebude. Já jsem brečela, já říkám, já bych ho tak chtěla, ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1, byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen, tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej, takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. Říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně nic náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Hledko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jezdečí hnězdní střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to hlavé pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku. Dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka, krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spíšeno samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty, já říkám sladkosti, plus její granulky, a pak to mi zbydou penízky, nakoupím rodině. A jsem zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byly po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Janka leží u mě, olizuje mě, protože už o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se toto může stát? Vypátrala jste někde potom? Přiznal se někdo?
1: Ne, víte co,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou, hladit, jdou na si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: teda osobně myslím,
0: kdo ví,
1: jako nemůžu
0: jak to
1: dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí před obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ní vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili, a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála, a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali do zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak hodím sprchu, lehnu si prostě vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme rádi. Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí věcí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Ale já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora. Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
4: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
5: No, víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
4: No, ale ženit se nebudeš.
5: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
4: Kolik dáte?
5: 200.
4: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
6: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
4: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: je vám docela blíz. A co jako rozhodlo, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
7: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
7: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
7: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co? Počkej, vy jste měli byt?
7: Vertikální.
8: Co to bylo?
7: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
7: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
7: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
7: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měl ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
7: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to?
7: To je jenom okurčička.
9: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
7: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumann, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
11: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markrabinka?
2: Vrátím se.
4: Zaberte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček tehdy, ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aha, aby to bylo dobrý.
2: Jo, jo, jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
7: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře?
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, já já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš?
3: No neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci, oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já to mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je úplně.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. To se teda nádherný.
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudínková měla přece jenom pravdu. Meč.
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačky, pojďte, moje úbohy.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte
14: to přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele. Akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
13: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: Já už to nikdo neudělám.
11: No, dej mi tu kytku, ať nezvedne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Malinko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotítko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej. Ano.
7: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinková.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty jsi takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na ruskou linii. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na ruskou linii jako sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
8: Ať se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad...

0: volej.
1: Vidíš, co děláš?
0: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
1: Dobrý večer, pane Martíne.
0: Dobrý večer, paní Martinková.
2: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
3: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
4: Tak to je krásný.
3: A ona stuhla a zasmála se a říkala: ty jsi vtipná.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Michaela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je jak poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pavci.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdo z Ostravy domů.
4: Bartovské hrdě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, kdy jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
12: Jeřábem.
6: No, ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

uši. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.